Tak to byl už projekt Art Feynman ze Spojených států, to ten počin amerického hudebníka Luke Templa z Kalifornie, jehož to je dneska Orphans v ukázce Cinder. No ale já mu se rozeznívá tentokrát debut londýnského o hudebníka, objev značky Bella Union, který se jmenuje Black Watt, ale jinak říká se umělecky Family Stereo. Tohle ukázka už z jeho desky The Threat Sea Change. Vyšlo před pár týdny také na značce Bella Union. Bring me your mirror, I'll see, see who I could.

Tolik Blackwood a Family Stereo, tenhle ten hudebník z Londýna, objev právě značky Samra Raymonda z Cocktail Twins, značky Bella Union. A sympatická, krásná, taková jemná deska s názvem The Threat, neboli Nit. Ukázka Sea Change. No a já mám pro vás poslední ještě takové album, pak už se vrhneme ještě na kompilace dvě a míříme už za pořadem intro dneska s kapelou Mad Honey z Oklahoma City. Tohle už ale už americký producent Zack Frizzle aka Zaké. Jeho novinka Revector vyšla na jeho labelu Past Inside the Presence také teďka tenhle týden ve středu a nabízí mimo jiné i spolupráce třeba dvě s Biolardem, projektem třeba Pearl nebo Antenne, také dvě ukázky, zde nejdete. Jinak solové věci. Každopádně tohle už je album Revector a americký ambientní projekt Zaké v ukázce Everthine.

nové album mi činného mýtního mistra ze Spojených států Zack Frizzlaka Zaké a novinka Revector album, které si vydal na své značce Past Inside the Present tento týden. Nabízí 10 krásných opět ambitních věcí, jak jsem řekl, spolupráce také s Antenne či právě Bernard Piolard. Tohle ale už je kompilace, která nabízí celkově 11 skladeb, které vznikly pouze díky krásnému nástroji harfy. No a my jsme tady hráli předsazený single Shot Mary Letty Moore. Tohle už je ukázka od Angie Halliwell s klubem Marcel. Jak vy tam najdete také další harfenisky jako Nyla Hunter, Miriam Adefris, která odevírá celou kompilaci, Sissy Rada, či také Charles Overtona. Teď už ale Angie Halliwell a kompilace 11 Harps na značce Latency.

tolik kompilace 11 nádherných na harfu zahraných věcí z kompilace 11 Harps. To byla Angie Halliwell a ukázka Marcel. No a ještě před námi je poslední ukázka z kompilace, která vyšla tenhle týden, ze které jsme se tady v průběhu už léta zahrali spoustu už ukázek. Celkově 12 tracků nabízí tohleto dílko drum and bassové značky Shogun Audio. Kompilace Point of Origin Volume 5. No a my si už hrajeme projekty Tian a Chabu Smooth.

Tak to byla kompilace značky Shogun Audio, právě tohle remizového producenta Frictiona, už s názvem příznačným právě Point of Origin Volume 5, pátý díl opět, který nabízí exkluzivní nové objevy, a to je projekt Surreal, Note and Czar, Viridity či právě Tian, to byla ukázka Smooth. Tolik dnešní novinky na alternativní scéně, my už míříme za pořadem intro dneska s kapelou Mad Honey ze Spojených států.

to byla úvodní věc dnešního intra od americké skupiny Mad Honey, kapela, která pochází z Oklahoma City a už vlastně od svého založení v roce 2018 kombinuje právě melancholický takový zastřený vokály, takový místama mohutné kytarové stěny, uslyšíte, umí to prostřídat ty tempa, každopádně založili i hlavně frontmanka, kytaristka, zpěvačka Tiffany Sutcliffe společně s baskytaristou a klávesistou Brandonem Palesanem. No a postupně do té sestavy pak přišel i kytarista Keegan Ball a bubeník Austin Valdez. No a vy jste poslouchali na úvod jejich úplně prvotinu, to byl single Blue, chci říct Carol's Slumber Party, který vyšel v létě roku 2018 přes jejich Bandcamp. No a my si dáme už ukázku jejich dalšího singlu, který vyšel hned z kraje právě toho roku následujícího 2019 pod názvem Blue and You. V únoru se objevila tato příjemná věc přes Bandcamp kapely Mad Honey, o které posloucháte také dnešní profilový pořad intro.

Tak to byla ukázka skladby Euphoria od americké kapely Mad Honey. Neples Mad Honey, tohle se píše jako šílený med anglicky. A jinak kapela, jak jsem řekl, původně čtveřice, v současnosti už pětice, je vznikla hlavně okolo, jak jsem řekl, zpěvačky Tiffany Sutcliffe, nebo Tuff Sutcliffe, jak se říká. Každopádně jich takový dream pop sound spíše na začátcích zněl hlavně úspěšně také na téhleté šestiskabovém EPčku Theories, které se objevilo na podzim roku 2019. Myslím, že původně přes jejich také jenom Bandcamp, později snad i značku Sunday Drive, ale my si z této kolekce šesti nahrávek po skladbě Euphoria, která se později objevila v jiné verzi už na dalším EPčku o dva roky později, dáme už i tu titulní ukázku skladbu Theories, která uzavírá jejich tohleto vlastně první koncepční dílko, kde najdete převážně takový poklidnější celá zvuk, jak právě slyšíte i v této závěrečné a nejdelší skladbě na EP tracku Theories. Tohle už je kapela Mad Honey. Dnešním intru, playlist a info kompletní najdete na stránce Rádia 1, včetně odkazů.

Pokud jste zapli později, jestli, že posloucháte pořád intro, příjemný poslech vám přeje ze Vselem právě s americkou kapelou s názvem Mad Honey, která vznikla už před 8 lety v Oklahoma City, jak jsem řekl, okolo téhleté sympatické zpěvačky Tiffany Sutcliffe, té baskytaristky, mimo jiné, chci říct, kytaristky, tak, která v podstatě dává takový ten snový nádech skladbám téhleté původně čtyřice, jak jsem řekl, v současnosti už pětice. Jejich směs dream popu, shoegaze, indie roku z konce vlastně těch 90. let najdete i pak na jejich dalším singlu Good Grief. Já doplním, že my jsme poslouchali teďka ukázku She's an Angel z roku 2020, ale teď se vydáme už o rok později, až se kapela Mad Honey objevila s touhletou novinkou Good Grief. Bylo to v červnu roku 2021 na značce Cowboy 2.0. Tady je tohleta sympatická partička Mad Honey, která ještě bude snít na jejich albech, kde ten zvuk je opodstatně víc propracovanější než na těch singlech raných.

byla už ukázka dalšího singlu z roku 2021, který vyšel vlastně hned měsíc a půl po té předchozí skladbě na singlovce Good Grief. A to byla ukázka takové hitovky I Won't Go Easy. Opět upsala značka Cowboy 2.0. No ale vlastně v tom roku 2022 pak následujícím byl docela klíčový pro vývoj kapely, kdy svůj zvuk začala posouvat více do takových objevitelných, ne takových už kliše, který zněly na těch předchozích singlech, a v březnu roku 2022 kapela vydala pod vydatelstvím Sunday Drive speciální kazetový promo tape Promo 22, kde se objevily dvě skladby, právě skladba Odds, kterou si kapustíme, a na B straně jste našli skladbu Euphoria, která se už objevila v jiné verzi na tom EPčku Theory z roku 2019. Teď už Medhany a skladba Odds z roku 2022.

Tak to byla už ukázka singlu prvního z roku 2023, prvního singlu také z jejich debutové studiové desky kapely Mad Honey, o které posloucháte intro, alba Satellite Aphrodite, které vyšlo právě až v roce 2023 na podzim, ale tato singlovka Fold už vyšla ještě před prázdninama v červnu a ten zvuk, jak jste mohli si už poslechnout, byl oproti tom předchozím singlům přeci jenom trošku takový dravější, víc přibylo různých těch kytarových stěn a posunuli se možná takovým přímočařejšímu indie rockovýmu zvuku, ovlivněný určitě třeba kapelami My Bloody Valentine, či vůbec i různými kapelami, třeba možná i Swerve Driver, tam slyším. Každopádně Mad Honey pak vydali už v červenci následující měsíc další pecku s názvem Concentration a před albem pak vyšla ještě singlovka v srpnu s názvem Are You Feeling It? Obě tyhle ty singlovky teďka zazní. Posloucháte intro s americkou kapelou Mad Honey na Rádiu 1. Příjemný poslech vám přeje ze vsevu.

Tolik další singlovka, která, jak jsem řekl, vyšla na konci léta roku 2023 z té debutové desky kapely Mad Honey, o které posloucháte také dnešní intro. Příjemná deska, která mísí různé tempa. Každopádně nejdete tam určitě žádné úplně převratné inovace, ale určitě velmi vydařené solidní tracky. Každopádně album je celkově 11-skladbové, najdete tam i pomalejší věcičky, jak třeba tuhletu úvodní věc Tough's Last Stand, či také skladbu Kamura, nebo u závěrečnou titulní skladbu Satellite Aphrodite. My si dáme ukázku ještě jednoho tracku z této jejich debutové desky Satellite Aphrodite, a bude to ukázka s názvem Psycho a Mad Honey v dnešním intru na jejich debutu z roku 2023. Tohle už ukázka Psycho.

Tak a my jsme stále u tvorby téhleté americké partičky, která si říká Mad Honey. To byla skladba Fuck Yourself z jejich druhé desky Discordia, která vyšla přesně rok na to po té debutové desce Satellite Aphrodite a nabídla opět 11 skladeb a musím říct, že když jsem to poslouchal, rozhodně mě nenapadlo, když jsem říkal dočet, že to je vlastně znovu vytvořená ta debutová deska, ale úplně jakoby zremixovaná. Hlavně na tom zvuku se podílel člen i kapely teďka si vzpomenu Lee. No, důležité zmínit, že ta deska prostě vyšla opět na značce Death Wish Corporation, respektive Sunday Drive, kde kapela Mad Honey už vydávala od toho roku 2022. No a právě kytarista Lennon Bramlett celou desku produkovala. Sám vlastně uvedl, že cílem bylo vytvořit naprosto něco odlišného od originálu. Chtěl do zvuku otisknout tu frustraci a agresi z toho, v jakém šíleném stavu se nachází nejenom Amerika, ale celý svět. No a my když posloucháme ještě pod náma tu hned úvodní skladbu Sataf z té druhé desky Discordia, která opravdu vás nenapadne, že by mohla být ani těch melodií tam není, to je to úplně jiný postupy, dá se říct, oproti toho originálu na tom prvním albu. No a určitě deska, která šla více do stran, propily se zde více noizovější prvky, také elektronika a zmizel ten shoegaze opar z té první debutové desky Satellite Aphrodite. My si ale pustíme teďka takovou zajímavou elektronickou věc When It All Goes Wrong. Tohle jsou Mad Honey, deska Discordia z roku 2024. A vy posloucháte intro, kompletní playlist a také odherných věcí, včetně odkazů a info najdete na stránce rády na právě pod pořadem intro. Teď už Mad Honey, ukázka When It All Goes Wrong, když všechno jde špatně.

to byla další ukázka z té takové druhé, možná asi říci remixové i desky, předělávky jejich debutu do zcela nepoznatelné podoby a skvělá. Myslím, že deska, kterou rozhodně nebudete si říkat, jo, to je, jak už jsem slyšel, každopádně úplně syrovější, opět agresivnější zvuk, zároveň i rozmanitější na této desce, kde kapela prostě má větší tah na bránu, možná dynamiku. My si dáme ještě jednu ukázku po těch skladbách When It All Goes Wrong, což byla předělávka té singlovky Fold z té první desky a pak jste si, že teďka skladbu You, tak dáme si i tu čtvrtou věc z desky Discordia, to bude skladba TLS, podám je z ní úplně ta závěrečná, jemná věc s názvem K. Každopádně medhany v dnešním intru, tohleta původně taková dream pop shoegaze partička, která ostatně se pak navrátila k hodně zajímavému zvuku na své třetí strojové desce, na kterou se za chviličku také podíváme, letošní desce Bridge over Cumberland. Teď ještě ale ukázka z desky Discordia z roku 2024, skladba TLS.

Tohle byla ukázka už od kapely Medhany z roku 2025 z loňského podzimu z kapely High 40 East, která je vlastně neuvěřitelně téměř 20-minutová skladba, která má, jsme slyšeli z ní takovou tu zásadní úvodní část, ten konec je hodně už třeba, tam jsou takový vazby už pouze. Každopádně nejedná se o běžnou hradivou singlovku, ale o tom atmosférickou více takovou kompozici. Každopádně takový slowcoreový tentokrát zvuk, kde se mísí vlivy také shoegaze postroku s ambientními pasážemi a hukovými místy. Každopádně Medhany tuhle tu věc vydali v říjnu loňského roku, avšak během toho letošního roku se objevila v březnu jejich nová věc názvem Reaching a je to výborná věc, která už avizovala také jejich albový návrat po téměř dvou letech právě s deskou Bridge Over Cumberland, na kterou se teďka podíváme ještě v dnešním intru, který posloucháte o této americké partičce Medhany okolo zpěvačky Tiff Sutcliffe. Tohle už je ukázka Reaching z letošního roku, single se stejnou jmenou dvojskalbového EP, tak se dostáváme i tu Best Known Mary Song.

Mad Honey a nádherná věc názvem Mary's Song, ukázka z toho dvojsinglu Reaching, nebo EPčka, které vyšlo v březnu a na ní navázala pak i na jaře další singlovka, konkrétně z dubna, z půlky dubna, s názvem Moshfegian. A byla to další ukázka téhleté jejich z poslední desky Bridge Over Cumberland, která patří určitě k vrcholům kapely. Pojďme si poslechnout single Moshfegian a Mad Honey z jejich poslední desky letošního dílka z května, Bridge Over

Tak, to byla ukázka James Get His Rose, přímo už z té jejich třetí studiové, respektive opravdu druhé, možná i desky kapely Medany Bridge Over Cumberland, která opět vyšla na značce Death Wish ve spolupráci se značkou Sunday Drive, tomu americkým vydavatelství. No a opět parádní směs takových ozvěn, možná spíš grungeových zvuků postroku a opět takových zasněných atmosférických instrumentálních ambientních věcí.

sympatickou partou z Oklahoma City v čele se ke zpěvačkou Tiffany Sutcliffe. No a za chviličku už pořád seance dneska s novou deskou od James Murrayho Islands Elite. Kompletní playlist a najdete už těhle chvíle také na stránce Rádina. Pod pořadem intro, tohle už jsou Medhany z jejich letošní desky. Dneska 12 boyfriends, 12 přátel.

přeju krásný, ničím nerušený poslech nedělně, pondělní seance tohle ambientního pořadu, který můžete poslouchat každou neděli v noci, a to pak ze záznamu právě přes odkaz na stránkách Rádio 1 pod pořadem seance. Ze sajty je radio.lv/seance. Dnes, jak už jsem předeslal, se podíváme na tuhle novou desku od britského, už také dá se říci veterána na poli ambientní hudby, který tam funguje už téměř dvě dekády. Jehož jméno je Jan Hogut. Před pár týdny, na konci července, se objevilo tohleto jeho nové album po letošní desce Solitude and Silence, kterou si vydal přes svůj bandcamp, tentokrát na britské značce Quiet Details, tomhletom výborném vydatelství projektu Fields We Found, který velmi agilně vydává každým 14 dní, dá se říct, nové alba na pomezí ambientu, drone ambientu, či také možná dub ambientu. Ostatně nové album James Mario Islands I Light, které jste si šli v úvodní ukázce Shallows, nabízí celkově 8 nahrávek a po většinu z nich v těch skladbách najdete také beat, víceméně takový dubový prvky, ovlivněný určitě projektem třeba Basic Channel. No ale my si pouštíme už teďka tu druhou hned skladbu z desky Be Calmed, která také je víceméně čistě ambientní. A vy najdete na telenovince Islands A Light od James Mario, albu pro značku Quiet Details, kam se ostatně navrátil právě po dvou letech od jeho spolupráce na desce Weeds z roku 2024. My se však za chviličku podíváme i na jeho další alba, které vyšly třeba i přes jeho label Slowcraft, nebo hlavně značku Home Normal Jana Hoguda, se kterým ostatně má i svůj jejich společný projekt Slow Reels, který vydával třeba na značce More Music a který jste také už sám si slyšeli. Či také ho můžete najít v projektu Tetherdown, právě na jeho značce Slowcraft, ale to si už nestihneme rád, dáme si jenom převážně jeho solový alba. A také možná desku ještě s Mike Lazarevem ze značky Home Normal, či Steven Hewlesem, se kterým také má projekt Silent Vigils, abych to doplnil. James Murray v dnešním intru a už ukázka Be Calm z desky Islands Alight, více info a playlist už na stránce Rádia 1 pod pořadem seance. Já vám přeju krásný poslech.

Tolik dnešní seance s hudebníkem z Británie, ambientním skladatelem Jamesem Murray, a to v souvislosti s jeho novinkou, která vyšla před pár týdny na samém konci července na značce Quiet Details pod názvem Islands Alight. My jsme končili tentokrát však jeho deskou z roku 2016, která vyšla před 10 lety na francouzské značce Ultimae. To bylo album Eyes to the High, ukázka skladby Particles Part 2. Kompletní playlist už je také pořadu seance, nejdete na stránce Rádio 1. Připomínám, že můžete pustit si ze záznamu, když tak už

0: dnes večer, myslím, že by tam záznam mohl být. Každopádně my se uslyšíme právě v 19 hodin dnes už s pořadem z CD Nonstop, a to konkrétně s polskou klavíristkou, hudebnicí Jana a její deskou Solace. Teď už jenom prozradím, že se uslyšíme ještě v úterý po 15. hodině opět naživo a já vám přeju krásný poslech s Rádiem 1.
1: Vývar, jo, a vývar získáme jedině z rybí hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
2: Ale pozor, milí pane, nejlepší vývar získáme jedině na Rádiu 1.
1: Tam nechám, není to nic proti žádným bontónu, zrovna tak tam můžeme...

0: Pure Pina mi ha spannato un blebec. Dám říkat, jak to vůle.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne Rumi.
1: Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Mami, víš, co je tohle?
5: Sanitka?
4: Ano.
5: A víš, kdy sanitka houká?
4: Když nikomu jede na pomoc.
5: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
6: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
7: Čekají vás záchranářské speciály,
6: moderní sanitky,
7: ukázky první pomoci
6: a program pro celou rodinu.
7: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
6: Vstup zdarma.
7: Více na praha.eu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno všem posluchačům a posluchačkám Rádia 1. Právě nám dohrála kapela Manon Mert. Jsou z České republiky, konkrétně z Rakovníka, takže zdravím Kateřinu Elznicovou, což je frontwoman tady téhle shoegazové kapely. A my si teď pustíme Dream Pop z, pokud se nepletu, tak je to Manchester, takže Dream Pop z Manchesteru. A kapela se jmenuje Atmos Bloom.

0: jedno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
3: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi Tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás Vuja a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasněčka.
4: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
5: 14. Asi jo. Noir Film Festival. 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.

To byla Barbora Hora a skladba Myth of Us. Brněnská písničkářka není ale usazená v Praze. Rozhodně doporučuji, komu by se naskytl koncert, tak rozhodně se na Barboru běžte podívat, je to naživo moc krásný. A no, teď už se přesouváme do USA a pustíme si song Who Can Be Loved in This World od Elvis Presley. Je to song, který mi tvořil nějakou podstatnou část playlistu v roce 2023 v létě. Takže kdo může být milovaný v tomhle světě?

0: Reklama Rádia 1.
1: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a letadílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physio Art, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na gooutcz nebo na místě.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Reklama na Radio 1.

Ahoj, právě nám dohrála písnička Wristwatch od MJ Landermana. Mimochodem měla jsem tu čest vidět jej naživo, myslím, že to bylo minulý rok a bylo to super, takže další koncert, který dneska už doporučuji, poprvé to byla Barbora Hora z Česka a teď MJ Landerman. Mimochodem, moje jméno je Lenka Zbořilová, budu vám pouštět písničky od této doby. A teď jsem vám je 40 minut pouštěla až do 9 hodin. My si teď pustíme kapelu ze Seattle, která už teda není aktivní, jmenuje se Grand Archives, písnička Sleep Driving. Tenhle song bych ráda poslala na Žižkov. A taky jsem ještě chtěla říct teda, že vlastně frontman tady téhle kapely, Matt Brook, byl původem i z kapely slowcoreové Carissa's Weird. Velký oblíbenci moji, takže to si určitě taky někdy pustíme, ale teď už Grand Archives.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme si pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Po 3 letech vydávají nový materiál Queens of the Stone Age. Ve skladbě Easy Street hostuje country zpěvačka Nikki Lane.

Udělat cover verzi skladby Teardrop od Massive Attack, to chce kuráž. Kapele Deep Sea Diver se to povedlo. A nakonec talentovaný chlápek jménem Saul Williams a jeho věc Robot Slave.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Bílo od hudebnice Beaty Bocek.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Nám už teď hraje právě novinka od Matta Berningera Podnapilá modlitba.

0: se na Pankráci koná 11. ročník asijského festivalu Asie vzdálená a blízká. Gastrostánky, workshopy a bohatý hudební a taneční program. Těšit se můžete například na K-pop Random Dance. Asie vzdálená a blízká, 22. srpna, Centrální park Pankrác, Praha 4.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Reklama na Radio 1.

Tak to byla písnička Přestřeň od kapely ze sousedního Polska. Kapela se jmenuje Rycerzyki a vlastně ten přestřeň, co znamená, tak je nějaký prostor, kapela z Krakova, která vlastně mě dost baví, takže vám ji teď pouštím i tady ze studia v Praze. Jinak jsem chtěla říct, že tady mám otevřený chat rádiový, takže kdo by mi chtěl napsat, tak je to tady. A my si teď pustíme song, který mě za poslední dobu opravdu dost baví. Hodně ho poslouchám. Jmenuje se Criminal Kissing od Gillian Medford, ale vlastně vystupuje pod Ian Sweet. Ve svém bio má napsané, že vůbec není tak sweet, tak pojďme se podívat na, poslechnout si tady tenhle song Criminal Kissing.

0: Him by Schwix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Radio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichunku a Pipík Sedluň to dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi lidi, Iva Bitová, HM, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhart, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v Lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
2: A nám už teď hraje Síček, písnička Jaro, léto, podzim, zima, kteří taky na Folkové Lipnici zahrají třeba vedle Severního nástupiště Člověka krve. No a už zmiňované Aidy the Young.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

Billy Shearwater a písnička Evensong, indie rocková kapela z Austinu a vlastně založená členy Okkervil River Jonathanem Mayburgem a Will Sheffem, takže snad jste si tenhle song užili a my si teď pustíme Death Cab for Cutie a moji oblíbenou písničku Stone Over Water.

0: Reklama Rádia 1.
1: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
2: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Reklama na Radio 1.

0: a vody. Kdyby jeden člověk mohl vyřešit všechny rány, měla by tvoje ruce, tvoje vlasy.
1: Tak to byla kapela Enough Vincent, písnička Tvoje ruce. Co my si pustíme teď, tak je písnička z desky The Moth od Cancer House. Můj velký objev, protože mám hodně ráda slowcore a vlastně takovou lofičko a podobně. A já jsem si mezi tím tady přečítala komentáře, co lidi o té desce píšou. A zatím to tady vypadá jako monotónní, depresivní, prostě EPčko. Tak to je jeden názor. Další názor je, že to je fantasticky smutné a nádherné provedení slowcore. Takže je na vás, jaký si utvoříte názor. Každopádně tady tohle jsou Cancer House a písnička In My Pocket A Letter, A Red Racket Line.

0: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
4: Reklama na Radio 1.

Tak to byly Phantom Handshakes, písnička Cricket Songs, takový dream pop z New Yorku. Zároveň jsem si uvědomila, že mám dneska vlastně docela dost takových jako dream popových slowcoreových songů. Snad je to v pohodě, ale teď se posuneme žánrově trošičku jinam a ne zas tak daleko, ale budou to severní nástupiště a písnička 16 kopit, takže si dáme trochu country. Takže je to tady pro vás.

0: Kamarádia jedno.
1: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Buchty a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Reklama na Radio 1.

písnička od elektropopového dua Sylvan Esso a my už si teď pustíme Zátiší s migrénou, což je song od pražského hudebníka Ondřeje Krochmalného, který si tady v tomhle projektu říkal Home Approximative.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: pozvánka do velkého sálu pražské Lucerny.
1: 20. srpna poprvé v Praze a rovnou ve velkém sále Lucerny vystoupí Hermanos Gutiérrez. Dva bratři, dvě kytary a hudba, která zní jako nekonečný road trip při západu slunce. Jejich minimalistický, filmový a hypnotický zvuk si získal fanoušky po celém světě. A pokud máte rádi třeba Kruangbin, tohle by vám rozhodně nemělo uniknout. Hermanos Gutiérrez, 20. srpna, Lucerna Velký sál. Vstupenky najdete v sítích GoOut a Ticketmaster.
2: Kulturní servis.

0: Právě nám dohrál Zapomněl jsem a písnička V noci se dívám na seriály, remix od Nevertače, a teď se přesuneme do Polska. Tam bych vám ráda ukázala, nebo už jsem jednou dokonce pouštěla, ne teda dnes, ale někdy jindy, song od Taka Hemingwaye. Já jsem tentokrát vybrala Szlugi i Kalafiory, což pochází z jeho prvního EPčka, a to se jmenuje Trójkąt Warszawski. Je to moje velmi oblíbená deska, jeden z takových velkých polských objevů pro mě. No a zpívá se tam, že to město páchne jak Szlugi i Kalafiory, takže to znamená, že Varšava voní po cigaretách a květácích. Takže pojďme si to pustit.
1: Věčorná Varšava. Takou vlastně lubíme je oglądać. Čukáme ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.
2: W urzędach

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

CD Nonstop. Za postklasickým projektem Jana se skrývá od konce minulé dekády polská multiinstrumentalistka a skladatelka Joanna Bienkowska. Její albový debut Solis si vydala v roce 2022 přes svůj Bandcamp a vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Právě nám dohrává písnička Composure od Warpaint. My si ještě dáme českou maržari a potom už nás čeká přehled toho, co najdete v týdenníku Respekt tento týden.

0: je 8.40 a to znamená, že my si dáme teď přehled toho, co se můžete dočíst v týdenníku Respekt. Na mikrofonu mám teď momentálně Ondřeje Kundru z Respektu, takže Ondřej, je to vaše, co si můžeme přečíst.
1: Dobrý den a dobré ráno, díky za tu možnost. Tak já bych vás chtěl upozornit na víc věcí. Ten titulní článek, který je doprovozený, myslím si, moc hezkou ilustrací Dany Lédl, takové starší paní v takových oranžovo-růžovo-šedých barvách, které zahradník zalévá mozek a z něj vykvétají podle mě kopretiny, létají kolem ní motýly. Tak je o tom, jak pečovat o svůj mozek. A ten článek, který napsali Tomáš Brolík a Martin Uhlíř, se hodně zaměřuje na to, že šance na stáří bez demence je každým rokem vyšší. Mně je vlastně 46, což si člověk říká, že je ještě dost času se zaměřovat na to, jak procvičovat mozek a tak. Nicméně v tomhletom článku jsem se dočet, že kolem 50, což je teda za rohem v mém případě, je nejvyšší čas s některými věcmi začít, a to, co je dobrá zpráva, tak si myslím, že dneska není tolik, je, že vlastně dneska, jak se lidé dožívají vysokého věku, tak kdyby tohodle toho věku jste se dožili jako před časem, tak byste měli velkou šanci, že demenci budete mít, ale dneska ta šance, že ji naopak mít nebudete, je daleko vyšší. Je proto potřeba samozřejmě něco dělat a to ten článek také rozebírá. Pro ty z vás, které zajímá politika, tak myslím si, že píšeme o několika podstatných věcech. Jednak tedy o Andreji Babišovi a o tom, jak jeho vláda píše zákon na míru Agrofertu, když chystá předkupní právo na zemědělskou půdu, což je vlastně tak, že dneska Agrofert, který hospodaří na největším území, na největším množství půdy v České republice, tak když tenhle ten zákon vznikne, tak by mohl vlastně velkou část té půdy koupit. A Andrej Babiš by tím zase dále jako výrazně zbohatnout. To, co zjistil kolega Filip Zelenka, vedle toho, že to je dobrá analýza, tak vlastně tam popisuje, to jsou nové informace, konkrétní poradce, kteří to dělají a kteří to vlastně radí ministru zemědělství, a to, že jsou propojení právě s Andrejem Babišem, takže vlastně není překvapení, že ten zákon pak vzniká na míru právě Andreji Babišovi. A pak tam máme text o jedné z největších špionážních afér v novodobé historii Česka. Možná jste zaznamenali, že nedávno byl chycený v Číně jeden český občan, který je tam údajně podezřelý ze špionáže, ale ten článek popisuje, že daleko více pravděpodobnější je, že Čína ho zatkla účelově, že je tam v dost hrozných podmínkách, v jiných než jak líčil minister zahraničí Macinka. Může to souviset se snahou Číny dostat jejich skutečného špiona tady z České republiky, který byl naopak zatčený vlastně v lednu. Tak začalo pršet, je chladnějiš, ale to je přechodný stav, bohužel vedra budou jako dlouhodobá. Máme k tomu reportáž od Petra Horkého a moje kolegyně Dominika Perlínová naopak popisuje, jak se na to zaměřují po celé Evropě. No a rád bych vám, jestli mám ještě chvilku času, doporučil strhující článek, který se jmenuje Ikarův pád z akademických výšin. Je to příběh zázračného vědce Johnsona Hardeye, který, jak jste asi zaznamenali v pátek, tedy britská policie oznámila, že spáchal, že zemřel, že to asi nebylo cizím. Ten příběh je prostě strhující, protože popisuje překonání jeho autismu a obvinění z podvodu a celou řadu dalších jako peripetí, až to, že se vyšvihl pan Hardeye vlastně ve Velké Británii ve věku 40 let na nejmladšího profesora sociologie na Cambridgeské univerzitě. Ale pak se ukázalo, že velká část jeho práce jsou plagiáty a skončilo to tragicky, tak jak jsem říkal tedy teď v pátek. Článek si myslím, že je výjimečný, jak informacemi, tak i způsobem, jak je napsaný a potom samozřejmě tím, co se stalo. Tak asi jsem už vyčerpal, co jsem mohl.
0: Těch 5 minut je úplně ideální, takže moc děkuju Ondřejovi Kundrovi za to, že nám tady udělal teda přehled, co si můžete přečíst v Respektu. Ještě bych doplnila, že Respekt si můžete koupit v trafikách a můžete podpořit taky na respekt.cz. Takže Ondřej, moc krát děkuju. Hezký den.
1: Máme tam spoustu kultury, také to jsem zapomněl. Jo. Tak díky moc a mějte se hezky.
0: Díky.
1: Díky, naschledanou.
0: Naschledanou.

Tak to byla Imateva. No a já už se vlastně pomalu loučím, protože už jsem nachýlil můj čas ke konci. A já jsem vám hrála od 6 do 9, moje jméno je Lenka Zbořilová. Můžete mě slyšet zase za 2 týdny v pondělí v ten stejný čas. My si teď pustíme The Dazzler od X-Ray, potom Lukas Landa a po mně určitě nevypínejte ještě Rádio 1, protože přijde Žofie Helfertová, která má set do 12 hodin a o 12 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Lichnovský. Tak jo, tak ať to vaše deštivé nebo nedeštivé pondělí nějak jde a slyšíme se zase za 2 týdny.

0: Radina, dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.

0: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
1: Way Down We Go Tour 2027.
0: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
2: Máte pocit, že vám

0: něco chybí? Možná čas? Nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
3: Reklama na Radio 1.

0: máme krátce po 9. raní, to znamená, že už vám budu pouštět písničky já, Žofie, a to až do 12. hodiny. Jako vždycky začínáme zlehka. Tohle je výborná R&B zpívačka z Londýna. Říká si O Jerim. Respektive je to i její křestní jméno. Tohle je písnička Zpátku. Skladba Top Down s parádní funky basičkou.
1: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.
2: Es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas.

9 hodin a 10 minut, posloucháte Rádio 1 jako vždycky. Tohle je neosoulová královna Erika Badu. Taktéž ji někteří kritici nazývají Billie Holiday dneška. No a ta chystá novou desku, která se bude jmenovat Next to You. A to s výborným americkým producentem a taktéž raperem, který se říká The Alchemist. Velmi zajímavý kombo, který funguje úplně skvěle. Tohle je ochutnávka z tohohle nadcházejícího alba, který dorazí 28. srpna. Tady ten hřejivě soulovej perkusivní klenot se jmenuje Witch Doctor.

je můj objev posledního roku. Kanadská hudebnice Maggie Merlin, která se dala dohromady s chicagskou raperkou, která se říká Mute.

0: Rádia 1.
1: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a Leta Dílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physio Art, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří již tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na goout.cz nebo na místě.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
5: Reklama na Radio 1.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB Plus a na podcastech.
4: Kulturní léto Rádia 1.
5: Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi Lidi, Iva Bitová, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhart, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
4: Kulturní léto Rádia 1.
5: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: stands by me. I stand by it and it stands by me.
1: Tohle je americký rapper Cavalier, který v pátek vydal nový album Bring Back Weed Spots. No a skladba se jmenuje Fuck With Me a na featu můžeme slyšet výbornou raperku Kelly Moonstone.
2: Tyjo, ten novej Blake, to je...
3: Vojtěchu, nezačínej.
2: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
3: Prosím tě, zastav mi tady.
2: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
3: zastav
2: že...
3: Zastav mi tady.
2: Jako tady?
3: Jo. Čau.
2: Čau.
4: Radio 1.

je producent a DJ ze západního Londýna, který si říká Wheel Up. Vydal nový remix svojí skladby z roku 21, Take Me Higher.

Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou.

20 let po smrti Jay Dilly. Tady máme další jeho produkci, písničku Talk Your Shit, kde můžeme slyšet rýmy Busta Rhymes z roku 2012. A na featu úplně fresh beat

finish that play. Ugh. Rock Sounds Festival, Did It Again, takzvaně. Zase jsem do Prahy, tahá skvělý neuvěřitelný jména. Jako například tady toho britského rapera, básníka, performera. Koji Radical. Budeme ho moc slyšet v Lucerna Music Baru. A to 16. listopadu. Tohle je skladba Joe Gabon.

před chviličkou nám dohrál Duckworth, výborný hudebník z Brooklynu. Hráli jsme si ukázku z jeho novýho alba AAFB Sides. Hráli jsme si skladbu 21st Century Freak, kde jsme mohli slyšet i rapera Sherwin. No a podle toho nakřáplýho hlasu možná poznáváte francouzskou zpěvačku, producentku, hudebnici, raperku Coucou

Po 15 letech řekla bych už legendární uskupení Shebez Pelesis. Budou vydávat nový LPčko, který se bude jmenovat It's a Style Sport. No a tohle je ukázka z něj A World, I Won the Alphabet.

předělávka písničky z roku 2005 Robot Boy. Od popový zpěvačky Robin.

0: Reklama Rádia 1.
1: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Reklama na Radio 1.
5: Radio 1. Nehorázná porce kvality.

Máme přesně 10 hodin a tohle je britská DJka a producentka Eliza Rose, pro kterou produkoval tenhle nejnovější track Kite, Sega Bodega, kterýho by the way budete moct slyšet jakožto půlku Dua Kiss.

Tak, 10. hodina raní už odbyla. Tím pádem tady máme kulturní servis pro pondělí 17. srpna 2026. Svátek mají všechny Petry, všem přejeme všechno nejhezčí. No a začneme festivaly. Multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové s názvem Landscape. Letní Letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. Festival na ulici, multižánrový festival v Depo 2015 v Plzni. A teď se mrkneme na galerie ve Veletržním paláci, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, bienále ve Věci umění 2026. Pražský hrad, Tereziánské křídlo, v Jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Kafe je kolektiv autorů.

Můžete zajít na Radku Bodzevič a její Faust. Galerie Rudolfinum Data, the Data and the Sovereign. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. No a na závěr tady máme Juliuse Reichla, jeho výstavu Dědictví krve v galerii Kostka v Meat Factory.

0: V zimě vás nezahřejeme,
1: léto neochladíme,
0: ale jsme vaše Rádio 1.

0: despite your face.
1: Tohle bylo uskupení Everything is Recorded, který v pátek vydali nový EPčko. Jmenuje se stejně jako tahle skladba, která nám právě dohrála Cut Off Your Nose, kde jste mohli slyšet i bas kytaristu. Já Wobble, jeho

hraju vám už druhou písničku z nového alba. Předělávek písniček z posledního alba It's Lovely, Come On In. Tohle londýnskýho tria, který se říká Threat. Vydali album reworku tohle jejich posledního alba a já už vám hraju druhou písničku. Tu první byl Tony Montana, rework, a tohle to je u nás na Rádiu 1 velmi oblíbená Juneppinku.

Tohle je DJka, hudebnice, producentka DJ Haram, která dlouhodobě žije v Kalifornii, ale má syrský předky. Taktéž je s výbornou producentkou Moor Mother, duo, který se říká 700 Bliss. No a tohle byla písnička Show Ain't s Sha Ray. A o remix se postarala Baby Mara.

0: která vydává svoje pátý album, který vyjde na moje narozeniny 9. října. Tahle katalánská skladatelka, vokalistka, pianistka vydá album, který se bude jmenovat Ja Ja. A tohle skladba Bas Volán s Adri Gor, a.k.a. Adri González, na synťácích a klávesách.
1: Reklama Rádia 1.
2: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Reklama na Radio 1.

pár dní stará skladba Now I've Got a Lot, You Know. Nejnovější skladba od Sophie Stell, kanadský zpěvačky a písničkářky, taky modelky. Která třeba jako její poslední gig předskákávala

0: Soutěž Rádia 1.
1: Je to tak, máme tady soutěž. Tentokrát s akcí Alt Babylon, která proběhne 21. až 23. srpna 2026 v industriálním klubu Altenburg 1964 v Praze, kde vystoupí berlínská producentka Bloody Mary, berlínský producent Lars Huysman, gruzínsko-berlínská DJka Lisa,

live elektronický umělec žijící v Mexiku, Surko. Telefonní číslo k nám do studia je 210-323-919 a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. A dnešní výhrou budíš dvě vstupenky na celý Alt Babylon Weekender a jedna vstupenka na workshop umělce Surko, který představí svůj způsob tvorby a živé improvizace s hardwareovými syntezátory a drum machines. Zatím nevolejte, telefon je vyvěšen. No a k této otázce vám dám rovnou i tři nápovědy, takže to bude, řekla bych, v celku jednoduché. A otázka je, ve kterém berlínském klubu je Bloody Mary rezidentkou? Za A Funkhaus, za B Trezor, za C Golden Gate.

0: Haló, haló, tady Radio 1.
1: Ondřej, ahoj.
0: Ahoj, Ondřej. Tak, co myslíš? Ale,
1: tak mně se líbí ten Trezor.
0: To se ti líbí správně. Mně se tam taky líbí. No tak bezve, tak vyhráváš dvě vstupenky na celý víkend a k tomu jednu vstupenku na ten workshop. Doufám, že si uděláš čas, nebo někdo z tvých blízkých. Tak mi vydrž chviličku ještě.
1: Určitě.
0: Na... Jo, super. Na telefonu a domluvíme se, co a jak.
1: Držím.
0: Tak jo,
1: děkuju.
0: Zatím.
1: Díky, papa.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou. Rádio 1.

A dosti taneční pecka. Melatonin. Je to americký zpěvačky a herečky, která se říká Ty naše. Taky brzy vydá svoje osmý album Popstar.

0: CD Nonstop.
1: Za postklasickým projektem Jana se skrývá od konce minulé dekády polská multiinstrumentalistka a skladatelka Joanna Bienkowska. Její albový debut Solis si vydala v roce 2022 přes svůj Bandcamp a vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: 1.
1: Už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Goebla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
4: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90,9 poprvé.
2: Rádio 1.
3: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dnes Petr Bursa. Jmenuje se Obsession.

posloucháte jak jinak než Radio 1. Tohle je novej 12 palec týhletý hamburský producentky a DJky Heleny Hauf. Jmenuje se Multiply Your Absurdities. A vyšel na Trezor Records. O klubu Trezor v Berlíně jsme mluvili před chviličkou v soutěži. No a Heleny Hauf DJ set, který bude pouze na vinilech, pouze hraný z vinilu, budete moct slyšet už tento víkend. A to ve Fuxu 2 na F2 Day Raveu, který mu headlinuje celovíkendový festival na Štvanici v Praze.

remixovaná skladba Multiplier My Absurdities. Kdyby vás zajímalo, co jsme si od té 9. hodiny doteď hráli, tak na stránkách Rádia 1 pod mým jménem Žofie je kompletní tracklist k nahlédnutí. A nebo mi pište do chatu.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphoneu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

0: No halo, Franku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
1: 14. Asi jo. Noir Film Festival. 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Reklama na Radio 1.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.

Máme 11 hodin a 33 minut. Vy na Rádiu 1 právě teďka posloucháte berlínskýho producenta, který se říká Shed. Je to taky jeden z velmi častých umělců vystupujících v berlínském klubu Berghain. Pod tímto nebo jiným pseudonymem, kterých má spoustu, tohle je ukázka z jeho posledního alba Rave Echoes, skladba Taking You Home. Taková posluchačsky přívětivější o té předchozí Big Hole techno skladbě, což byl producent z Madridu Oscar Mulero, který se dal dohromady s americkým, řekla bych, dost legendárním producentem DVS One, který hrál třeba po boku Jeffa Millse. To byla skladba Reaction Pair. No a touhle s tou skladbou od Sheda bych vás chtěla pozvat na letošní závěrečný ročník festivalu Shotgun, který proběhne od 11. do 13. září. V Hrádku nad Nisou, kde se v parádním prostředí kempu Kristýna u jezera s tímhle místem rozloučí po několika letech, mám pocit 25, pokud se nepletu. No a tam právě Shed po dlouhých letech snahy o tento booking vystoupí po boku dalších skvělých men, například britský producent Synchro nebo třeba nizozemská producentka a DJka Absemi. Já vám tam taky něco pustím v sobotu odpoledne.

máme tady druhou část kulturního servisu, a to pro dnešní den 17. srpna pondělí 11 hodin 41 minut. Namrkneme se na koncerty a tančírny a filmy, taktéž program Rádia 1. V 6 roku dneska ve 21.00 můžete vidět koncert Maranata Gospel Choir. Choir, that's the right spelling. Dále tady máme Kate Le Bon v Meat Factory od 8 hodin. A na jaký film můžete dneska zajít do kina? Například v Edison Film Hubu od 7 hodin večer Princezna Kosmolesba ve 21.00 Hořké svátky. V kině Pilotů potom od 18 hodin 30 minut film Pozvání. Ve 20 hodin 40 minut birthday party. Letní kino u Keplera ve 21.00 Rom.

No a u nás na Rádiu 1 od 18 hodin pořad Big People, v 7 hodin potom pořad CD Nonstop, tentokrát s albem Solis od Jany. Ve 20 hodin pořad Eshus, ve 21.00 hudba za dobrou práci a v 10 hodin večer potom pořad Inklubátor. Od 11 hodin potom Jazz a Fusion hodinka.

No a moje oblíbená britská umělkyně, hudebnice DJka Logic 1000 bude vydávat nový album s názvem Confirmation. Vyjde 2. října. A tohle je další ochutnávka z něj. Skladba s názvem Jersey, kde na featu můžeme slyšet britský uskupení Jam City.

nový album nás čeká taky od tohle, řekla bych, skoro otce elektroniky nebo ambientní elektroniky 90. let. Johna Beltrána. Album se bude jmenovat Sunrise and the Life We Live. Vyjde 11.

a my už můžeme poslouchat v digitální podobě pár písniček, který na tomhle albu najdeme. My si z něj hrajeme tu nejaktuálnější, ta

moje vysílací trojhodinka se už blíží ke konci. Už se na vás určitě dozajista velmi těší Denda Lichnovský. Na stránkách Rádia 1 už je k dispozici kompletní tracklist, co jsme si od té devátý raní hráli, případně je tam i proklik na playlist, kam dávám veškerý písničky z letošního vysílání. Ještě se s váma rozloučím novou písničkou od Ellie Mines

so gross. I lose my course. Set me free.

0: Reklama Rádia 1.
1: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Fuchsy a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Mami, víš, co je tohle?
7: Sanitka?
6: Ano.
7: A víš, kdy sanitka houká?
6: Když nikomu jede na pomoc.
7: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
8: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
9: Čekají vás záchranářské speciály,
8: moderní sanitky,
9: ukázky první pomoci
8: a program pro celou rodinu.
9: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
8: Vstup zdarma.
9: Více na praha.eu.
10: Reklama na Radio 1.

Yes. Říkal jsem si, že začnu trošku pozvolna. Ale Joffie nahodila klasicky laťku tak strašně vysoko, že to musím prostě rovnou poslat. MPH a Skrillex, jejich společný track s názvem Mirage. Zdraví vás Zdeněk Lichnovský, díky moc Joffie a přední Lence za skvělý sety, který tady zahráli na Rádiu 1. Jejich tracklisty najdete na webu, jak už to znáte, radio1.cz. Já tady budu s vámi od 12 do 3 a mám pro vás miliardu hudby, spoustu novinek. A teď mám trošku tanečnější náladu, tak to možná chvilku zůstane. Tady je švédské duo Icona Pop, ty mají venku nový album a tohle hned první track z něj, jmenuje se Hurt. Potom třeba ještě Jack Green nebo Georgia Smith. A jo, bude to dobrý, Rádio 1.

0: kaktus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrt.

0: Reklama Rádia 1.
1: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a Leta Dílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physio Art, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří již tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na goout.cz nebo na místě.
2: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
8: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Reklama na Radio 1.

velký jazzový talent Telemachus, k tomu Kerry Merigens a Chino Corvalán, jejich společný track 2054 na Rádiu 1 právě, trošku toho jazzíku. A teď je tady Maria Uzbek, hudebnice z Brooklynu, původně z Ekvádoru. Ta má před novou deskou a tohle skvělý track s názvem Luz. Posloucháte Rádiu 1.

Maria Uzbek na rádiu 1, skladba Luz. A teď si dáme jeden trošku delší track, ale o to víc dokáže rozkvést. Tak to umí jenom Sondre Lerke, norský hudebník, který bude tenhle ten pátek vydávat novou desku, bude se jmenovat Acrobats. A zatím ty singly z něj hodně slušně, podobně jako tenhle ten, jmenuje se Love is All. Potom třeba Twin Shadow, Taiga, a nebo taky se mrkneme v rámci kulturního léta pro tento týden na festival Folková Lipnice. Ten má moc pěkný line-up, z něj si pustíme třeba Člověka krve nebo Severní nástupiště. A taky vás ještě dnes čeká soutěž, kde vyhraje, to je kulturní, v rámci kulturního léta naditou tašku, kde jsou nejenom lístky na tenhle festival, ale spoustu dalších věcí, takže to už konec konců znáte na Rádiu 1. Teď už Sondre Lerke, Twin Shadow, Taiga a pak Folková Lipnice. Pojďme na to, pojďme na to. Behind windows, fogged from bodies.

0: It's the sound of my shoes.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Melting off your silver coat.
3: Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi Lidi, Iva Bitová, HM, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhardt, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
3: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Reklama na Radio 1.

Vala to taková našláplá kytarovka, ačkoliv podivná, nicméně tenhle novej track Blitzkrieg od kapely HMLTD. To je jiná, panečku, to je jiná. A vlastně docela podobně k tomu přistupuje i vám dobře známá kapela Dive, protože ta si k novému singlu s názvem The Fountain pozvala A.G. Cooka, známého toho producenta, který je známý jednak tím, že stojí za labelem PC Music, který už teda neexistuje, a zároveň třeba klasicky dělá alba s Charlie XCX, to si taky pak někdy pustíme. Nicméně on se pustil do kytarových hadů kapely Dive a udělal z toho něco úplně jiného a krásného. A to si teď pustíme. Dive, The Fountain a pak už kulturní servis na Rádiu 1. Hezký poslech, přátelé.

0: Kulturní servis.
1: No je to tak, co si budeme povídat, respektive vy víte, co si budeme povídat, když je 1 hodina odpoledne ve všední den na Rádiu 1, tak je čas na kulturní servis, tedy opáčko toho, co se bude dít v rámci festivalů a galerií. Máme pondělí 17. srpna roku 2026, tak se pojďme na to podívat. Festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Taky probíhá letní Letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. Taky můžete vyrazit na Festival na ulici, což je multižánrový festival v Depo 2015 v Plzni. Galerie, Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026, Pražský hrad Terezianské křídlo v Jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody, v Rock Café kolektiv autorů Wall of Hope, v Koleji 1 v Březnici vystavuje Jaromír 99, v Doxu Radka Bodzevič a výstava s názvem Faust, Galerie Rudolfinum Datas, The Data and the Sovereign, Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No a v Meat Factory v galerii Kostka, Julius Reichel, Dědictví krve. Na Rádiu 1 toho pro vás taky máme spoustu. Já tady budu s vámi až do 3 hodiny odpolední v rámci mojí směny. Spousta hudby, nový, starší, všeho. Asi spíš převážně tý nový, protože teď vyšla spoustu skvělých singlů, o které se chci s vámi samozřejmě podělit, proto jsem tady. Potom mě vystřídá Krištof Koenigsmark ve 3 hodiny, v 18 hodin pořad Big People, 19 hodin CD Nonstop, dnes Jana a deska Solis, 20 hodin Eshus, 21 hodin Hudba za dobrou práci, 22 hodin Inkubátor a 23 hodin Jazz a Fusion hodinka. A pojďme dál v rámci hudby a pouštění písniček. Marlon Hofstadt, což je hudebnice, která vydává famózní, dost nakopaný party tracky, respektive on je to muž Marlon Hofstadt, pardon. Nicméně právě v tomhletom tracku spolupracuje se zpěvačkou, hudebnicí, která se říká Rose Cray, a společně zandali neskutečnou sekaninu s názvem My Darling, a tenhle ten berlínský producent jí taktéž teď 7. srpna vydal na své desce s krásným názvem Das ist Daddy. Takže tu máme taťku, pak si dáme taky německou mamku Iki Mel a Tommy Cash a jejich Miss Universe. To taky profrčí éterem. A pak třeba Troye Sivan nebo kapela This Town Needs Guns. Protože přece jenom blíží se září a je potřeba si zopáknout trošku těch matematických kytarových rovnic. Jo, pojďme na to. Marlon Hofstadt a Rose Gray a pak Tommy Cash s Iki Mel na Rádiu 1.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Toto byl Šimon Havelka, neboli Bear Cloud, skladba Welcome objeví se na jeho nové desce, která vyjde v září. A pojďme dál, desku už vydala teď v létě Beata, jmenuje se Líčka a tohle je skladba Když mlčíš. Pak se tady objeví ještě Cringe Prince, který se ztrácí jako McFly, co se dá dělat.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chcete zažít pravý saigonský street food s hudbou a poznat další zajímavosti z Asie? 22. srpna se na Pankráci koná 11. ročník asijského festivalu Asie vzdálená a blízká. Gastrostánky, workshopy a bohatý hudební a taneční program. Těšit se můžete například na K-pop Random Dance. Asie vzdálená a blízká, 22. srpna, Centrální park Pankrác, Praha 4.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu? Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
8: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme si pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Po 3 letech vydávají nový materiál Queens of the Stone Age. Ve skladbě Easy Street hostuje country zpěvačka Nikki Lane.

0: nakonec talentovaný chlápek jménem Saul Williams a jeho věc Robot Slave. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Bílo od hudebnice Beaty Bocek.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Tak, můžete pěkně hlasovat a dávám k tomu závdavek. John Glacier, jedna z hudebnic, která se tady Etrem Rádia 1 prohání velmi často i v rámci různých spoluprací. A je prostě skvělá. Producentka, rapperka, zpěvačka, skladatelka. Tohle je skladba Bond Girl. Pak si dáme Audrey Nunu a její Superhuman, Ariana Grande taky na Rádiu 1 a další.

Yes. Parádní. Superhuman, Audrey Nuna a Valorant. Audrey Nuna vystoupila třeba letos na Colors of Ostrava. A tohle už je Ariana Grande. Ta má venku album, který je podle mě vynikající. Jmenuje se Petal. Vřele, vřele doporučuju. Tohle je skladba z něj Oh Well.

0: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
1: Way Down We Go Tour 2027.
0: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
2: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až -35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Ale tak dáme si, tohle je skvělý track Obsession, za kterým stojí Petr Bursa. Můžete pro něj hlasovat v rámci novinek ve Velké sedmě. Pak si dáme ještě dvě další skvělý tuzemský novinky. Ursula Seregi se skvělým trackem Flower Tooth a pak taky Kutia a s jasným prohlášením Léto je král. Na Rádiu 1.

Carly Rae Jepsen v sobě vzývá vnitřní Abu na rádiu na Don't Leave Me on the Dance Floor. Tohle je skvělá Impress of See You Wanna SW. Why? Ne, SYW. Kde hostuje Cecil Belief. Yes, potom Felix Jane, Five Seconds of Summer, nebo Amelia Lenz. Ještě trošku toho parketu na rádiu 1. Proč by ne?

skvělý tajemný projekt Five Seconds of Summer a jejich skladba Evolve Club SOS Volume 1. Tohle taky není zlý. Amelia Lance a Angel a jejich společný track Run. Vysoký BPMko. Pak to zase na chvilku zvolní, ale pojďme to ještě nechat chvilku tepat. Rádio 1.

0: Kamarádia 1.
1: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Buchty a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, megaslámový park a dílna Pepy Libického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Reklama na Radio 1.

dramatická píseň k dramatickému počasí. Tohle Alex G a Paul Buchanan z Blue Nile. A track Pain is the Heart of Love, který vyjde na soundtracku k filmu Teenage Sex and Death at Camp Miasma. A ten soundtrack vypadá skvěle. Třeba OK Kaja tam bude coverovat skladbu Night Swimming od R.E.M. Samotný R.E.M. jsou tam taky zastoupení a jinak samozřejmě Alex G. komplet. Pořádný slashový horor. No a tohle je Bella Porch. Díky za potvrzení od Andreje, kterého znáte z pořadu Já se rád trýzním. Možná vám o ní bude ve svém pořadu vyprávět každé druhé pondělí od 6. Skladba Stay Gone a potom si dáme něco z nové desky od Lorraine. Taky krásný. Tak pojďme, blesky do toho.

Yes, pořád stejně vizionářský a nekompromisní. To je Russell White, neboli Rusty, skotský hudebník, elektronický producent a jeho čerstvý track Avatar 888. Já se s vámi tímto pomalu loučím, mám pro vás ještě tři písně, než mě vystřídá báječný Krištof Koenigsmark. Dáme si Charlie XCX a její Spring Summer 26, což mě provází tímhle létem velmi úspěšně. Potom taky super kapelu Fathers, trošku toho skvělého jazzu, skladba s názvem Patchwork. A taky vyšla výborná reedice desky Yoko Ono z roku 82, ze které si pustíme moc hezky pročištěný a přemíchaný track s názvem Never Say Goodbye. Tohle je moje goodbye, ale my se uslyšíme zase za 14 dnů. Mějte se hezky, čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
2: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.
6: Everybody be cool. You be cool.
7: Radio 1.

Tak jak se máte ve svých středech? Jak už jsem jednou někde říkal, pokud tedy víte, kde jsou. Pěkně dobré odpoledne, drazí a nejmilejší. Chvála za ten déšť. Chvála za tu bouřku. První skladba se jmenovala Storm. A jim autorem byl pan Fela v roce 2013. A nebyl to žádný šílenec to. Možná tak maximálně já po dlouhém víkendu.

jmenuje Cashtokonic s Mike Stringem a spolu na sledující 3 hodiny, tak jako jednou za 14 dní v pondělí občas se tak děje. Vám se děje o existence. Cesty nahoru, cesty dolů. Věčná melodie. Života. Někdy může to být takový temný jazz, jako tahle skladba od Lyndona Jara. No víme, co nám dneska odpoledne přinese, krom třeba soutěže s kotvým létem. V 5 hodin přijdou na rozhovor Super Spicy Boys, aby povídali o Fuchs 2 Open Airu. A mezi tím spousta hudby ze všech směrů.

se omlouvám, že takhle 23 odpoledne basuju hned od začátku. Přijel jsem z festivalu Roztoč, který na hlavní stage hraje 3 dny něco velmi podobného. Člověk si rán cvikne. Ale tady aspoň jedna novinka z čerstvých Lů a Hájů, plodný DJ Ram a jeho nové I Wonder EP na značce Honstut. Obsahuje několik versí skladby I Wonder, tohle je ta druhá.

0: Nový single projektu Everything is Recorded. Zakladatel a majitel labelu XL Recordings Richard Russell. A hned úvodní skladba a titulní k EPčku Cut Off Your Nose. Pro všechny lhavé bojovníky a za minutku a půl jsme zpět.
1: Reklama Rádia 1.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Reklama na Radio 1.

pokračujeme v novinkách na Radu 1. Tohle je Nuage, původně ruský producent. A jeho skladba, která se jmenuje All Time Is Now a vyšla 14.8. Pravděpodobně o tom, jestli všechen čas je v teď, anebo všechno teď je v čase.

happening, so.

Další čerstvá novinka. Španělský projekt Paladin a jejich skladba Willow Wisp v čerstvém remixu od britských Arms and Sleepers. Přesně půl čtvrtý na Radio 1. Podíváme se na další novinku. Jistý Alexander IV. Jeho skladba Now Pause. Teď se zastavte. Hlas bude patřit Ursula Rucker. Známému hlasu z Radio 1. A celé to ještě remixoval nějaký Tour Maburg. Vyšlo na Sony Kolektiv. A já tady z naší korporátní kopky nevím,

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

To byl producent Sabu a spolu s ním producent Nadastrom v rámci oslavy 20 let label Soul Recordings. Spolu s nimi zpívala kolumbijská zpěvačka Nidia Gongura s kapitým Big Hasta. Hasta luego. Tohle je Christian Promer, vydávající na labelu Compost a jeho skladba Trying Times v Krakazat remixu. No a za malou chvilku už budeme možná i soutěžit.

0: Rádio 1, na Plutu by se divili.
1: Soutěž Rádia 1.
2: Máme tady dokonce soutěž s kulturním létem, což je taková akce, kterou máme skoro celé léto. Vždycky můžete vyhrát balíček hezkých cen. Další týden kulturního léta totiž pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou podích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi Ligi, Iva Bitová, která právě hraje, skupina HM, Ida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhardt, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem anebo koupání v Lomech. Neděli se festival rozloučí snídaní v Trávě. Program má více informací na folkovalipnice.cz a vyhrát můžete dvakrát vstupenky, samozřejmě, na Folkovou Lipnici. Voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou bezdrátovou myš od Connect IT, voucher v hodnotě 500 korun na nákup v obchodě Beorijo. 28. srpna získá jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín. Panešku, tak teď už samozřejmě k té otázce, telefon číslo do studia 210-323-919 a já se vás dnes ptám, jaký je původní název festivalu Folková Lipnice, jehož první ročník proběhl v roce 1984. 210-323-919, nápovědu dostane až třetí volající. Rado, je na dobré odpadne? Haló, je tam někdo?
3: Jo, jo, ahoj Pavel.
2: Ahoj Pavle, tak co myslíš?
3: Tak v roce 84 se to jmenovalo Písní za mír.
2: Tak to hezky víš, ano, je to Písní za mír, takže za mír se dá zpívat vždycky v jakékoliv podobě a ty budeš zpívat na Folkové Lipnici spolu se spoustou zajímavých lidí. Já ti gratuluju, balíček a celé kulturní léto je tvůj, vedeš mě na to. No,

0: Rádia 1.
1: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Reklama na Radio 1.

No, co bych uvedl, že tohle byly Midi lidi v roce 2009, mimochodem taky jedni z vystupujících na festivalu Folk Valitnice. A jejich verze semaforovské skladby, co jsem měl dnes k obědu. A velmi inventivní doplněk v podobě skladby, co já všechno uvedu. A chtěli, volali prý Orbital, tak tady jsou Orbital a jejich Style za 5 minuty, 4 hodiny, třeba možná i ve střední Evropě.

0: Zimě vás nezapřejeme.
1: Víte, neochladíme, ale jsme vaše Rádio 1.
2: Gav Tykac se přihlásil s novou deskou. Taky z ní rovnou poslechnete skladbu Ain't No Way. Třeba jedno z těch kovů potisněl.

Také už stárnoucí píseň od skotských miláčků Band. Jeden z jejich prvních populárních singlů Always in my heart. Tam je dobrý občas něco mít v tom srdci. Třeba sebe. Nebo aspoň tu planetu. Protože když ne, tak to bude jako název skladby následující. Ta se totiž jmenuje Fire. Fire. Takže díky za ten déšť. Pak Symphonic Deep. A Symphonic Touch verze Fire Fire. Myslím, že pochází z Jižní Afriky.

Thank you.

0: CD Nonstop.
1: Za postklasickým projektem Jana se skrývá od konce minulé dekády polská multiinstrumentalistka a skladatelka Joanna Bienkowska. Její albový debut Solis si vydala v roce 2022 přes svůj Bandcamp a vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Kulturní servis.
2: Tak už od Josefa víte, co budete poslouchat v 7 večer a teď vám ještě přečtu druhé čtení, druhé poloviny kulturního servisu Rady 1 pro pondělí 17.8. Svátek mají všechny Petry, takže poklona dámy. A vězte, že z koncertu a tančíren dnes vám nabízíme dvě. V Jazz Doku od 9 hodin vystoupí Maranatha Gospel Choir a v Meet Factory od 8 zahraje Kate LeBon. Filmu máme tu Edison Film Hub, od 7 promítají Princezna Kosmolesba a od 9 hodin Horské svátky. V kině Pilotů od 6:30 film Pozvání a od 20 minut před 9 film Birthday Party. Letní kino u Keplera vás pak od 9 zve na film Roméria. Biu oko od 6 film Bolest a sláva a od 8:30 Horské svátky. No a to je skoro všechno, ještě vězte, že na Radu 1 od 6 hodin pořad Big People, 7 hodin, jak říkal před chvilkou Josef Jana a její album Solis, v 8 hodin tady možná bude strýček Míša se svým pořadem Ešus, ještě se podívám, jestli náhodou není ze záznamu, ale zatím to tak nevypadá, tak uvidíme, kdo bude dnes jeho hostem, od 9 vám pak strýček hrává hudbu za dobrou práci, 10 hodin pořad Inkubátor a v 11 hodin Jazz a Fusion hodinka. To vše na Radu 1, celý program na našem webu radu1.cz. Tam prosím hlasujte do obou našich hitparád, jak české, tak té mezinárodní. A tady je Kate LeBon, která dnes večer vystoupí Meet Factory. Tady je titulní skladba její 10 z roku 2022 Pompeji. Tak pro všechny z vás, kdo nechcete být zasypáni popelem.

0: Reklama Rádia 1.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Reklama na Radio 1.

Nadále příjemný poslech Zem 1. U mikrofonu Kešta Kenix Mark. Tohle je nový Bonobo a spolu s ním zpěvák Joy Crooks, ta zpěvačka. Always on your side.

Britský hudebník Skrimshire, jeho nový single Asleep, A Dream, featuring Dwight Dribble and Amanda Whiting. Právě to zněli. Slída je francouzská dvojice Il Lo. V skladbě Besides Everything hostuje jim zpěvačka Dava Salfati. Taktěž poměrně čerstvá novinka z konce července.

operate independently.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi lidi, Iva Bitová, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhart, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v Lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Cartagin vydal společnou desku s Latin Mafiou, jmenuje se 9 Months and 50 Hours. Tohle je skladba Halo z právě zmíněné dlouhohrající desky. Teda dlouhohrajících jedniček a nul v dnešní době. Ale co se tam všechno schová, třeba celé naše vysílání. Tohle je také poměrně čerstvá záležitost, čerstvý remix skladby Liminal, původně od německých Grandbrothers. Zde to předělala projekt Koma.

0: Na Radu Dna jste slyšeli další dvě novinky. Napřed to byl producent Extravát, jeho skladba Between Two Days, čerstvého IPčka a nová dlouhodobá deska projektu Beacon. Obsahovala i skladbu Sun Dark A New Year, kterou jste právě doposlechli za minutku pět, teda už skoro vlastně pět, za dvě minuty jsme tu se slíbeným rozhovorem a skupinou Super Spicy Boys.
1: Reklama Rádia 1.
2: Bezmes Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmes Moon Noise.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Reklama na Radio 1.

0: Tak vážení přátelé, posloucháte Bearded Legend a jeho skladbu The One. Je to americký rapper, jehož premiéra se uskuteční v rámci festivalu, no a teď jsem to celý ztratil. Tady to je Fox 2 Live Opener, který se uskuteční v pátek 15. srpna, také potom ve čtvrtek 20. srpna a potom v pátek 21. srpna, kdy na něm vystoupí, myslím, je to pátek to jedno, a ne, až v sobotu 22. srpna, potom na něm vystoupí i moji dnešní hosté, což je kapela Supa Spicy Boys ze Slovenska. Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý deň.
2: Serus, dobre si to povedal. Som čakal, že povieš super pálivý kluci.
1: Nebo jako mega mocinky pálivý hošaní.
0: Tak chlapci, jak byste se dostali na hudební scénu a proč tam jste?
2: Čo ja viem.
1: Mne to Majo teraz tak pekne vyličil v električke, takže by som to prenechal jemu, že ako to vzniklo.
2: No to je pravda, my sme sa o tom bavili cestou sem. A ono to vlastne vzniklo tak, že sme vlastne mali taký pocit, že vlastne tá celá scéna repová vtedy, keď sme sa spoznali, to bolo asi 2017.
1: No, 17 tak, ročne sme boli chalani.
2: No, 17 ročne chalani.
1: Na internáte, stredoškolskom.
2: A mali sme taký pocit, že to bolo to jaké smiešne, že väčšina tých reperov proste repujú o ľahkých ženách.
1: Drogách
2: a peniazoch. A prišlo nám to strašne vtipné, že proste toto je dôležité.
1: Hej, že celá tá frajerina estetika bola pre nás proste smiešná, tak sme si chceli na to spraviť nejakú satíru, že my sme vlastne nechceli až tak veľmi robiť hudbu, že to vzniklo tak úplne osudovo, náhodno, z nudy. Tu na môj kamarát Mamľas hral na počítač. ja som písal basničky a tak dala sa ruka do rukávu.
0: No, za chvilku si vás poslechneme, jen co to dotáhneme tady do vysílacího počítače. Mezitím jste tady hlavně proto, že probíhá příliš dlouhý festival s příliš mnoho jmény, které je potřeba také trošku zmínit, krom vás teda. Takže bych jenom připomněl, že denní rave pod širým nebem, kterým celá akce začíná, bude v pátek 15. srpna, hlavní DJku bude Helena Hauf. Ve čtvrtek 20. srpna potom to bude oficiální warm-up v útrbu klubu Fox 2, který si vzala na starost kapela Dukla, na radu na poměrně dobře známá, a uslyšíte třeba Ida de Young, Media Service Angst, Young Estate. A potom to celé pokračuje v pátek 21. srpna, bude se to konat v prostoru za Fuxem u Bike Jesusu venku, protože jedině na krutech tenisového areálu Štvanice se to koná 15. srpna. A v pátek 21. srpna krom Bearded Legend, které jste právě slyšeli, vystoupí i stálice v podobě Dušana Vlka, tak si poslechneme jeho Ahoj temnotu a pak se vrátíme tady k Supa Spicy Boys.
3: A tak se zobral zpět tam, kam se mal zobrat zpět. Ahoj, temnota. Si moja bestie.

0: Ahoj samota, ako ti je? Skrývam sa v tvojom objatí, ale nerobíš mi zle, že...
1: Tolik Dušan Vlk a jeho Ahoj temnota. Možná budete moc uvítat temnotu na festivalu FUS Live Opener. Už jsme říkali, že 15. 21. a 22. bude velké finále, kde budou Gufravu s Viktorem Kalem, Šimi, slovenská star Simi Living Life. Znáte ji?
2: Mm-hmm. To je největší pán. Pozdravujeme
3: Felak z Košic,
2: do Košicoch.
1: Tak vidíte, a potom na afterparty se to přelije do Bajžisu a do Fuchsu, kde právě vystoupí tady mý milí hosté Super Spicy Boys. Za chvilku už máme připravenou jednu hezkou novou písničku, kterou jsme vás připravili. Ještě mi něco řekněte, jak jste se teda, když jste se teda dostali na tu scénu, jak tu scénu máte?
2: Já mám pocit, že my máme svoju vlastnú.
3: Lebo... no, nemám pocit, že by jsme byli na nějaké scéně, alebo že by jsme byli tak vnímaní, ale... A je to celé sympatické, keď nám to takto povie, že sme na nejakej úvnese. To je strašný kompliment.
2: Hej, ne?
3: Lebo akože my sme sa nenechali nikdy v hudobnom prostredí oklieštiť nejakým žánrom alebo nejakou fasádou, nejakým ako takým lukom, že robíme si hudbu, jaká nás aktuálne baví, za ktorou nás srdiečko naše ťaha.
1: No, tak to je ešte dobrá podotázka. Jakou hudbu ťaha vaše srdiečko?
3: No, ti hovorím, akože to je úplne, že žánrový mix, nie sme zaraditeľní a asi aj nechceme byť, že akože striedame tam, neviem, občas hip-hop, R&B, reggae, elektro, proste.
2: My sme Black Eyed Peas, my sme The Doors, my sme Skrillex.
3: My sme Albert a Einstein, dvaja.
2: Mm-hmm. Amadeus.
1: Panom sebevedomí rozhodne nechybí, což je...
2: to je sebevedomie, to my sme len taky proste.
1: No, říkám, že mám nechybí sebevedomí. Nebo uvědomění, to je ešte otázka. Nebudu představovat název té skladby, jaké máte pracovní, to uvidí všichni posluchači na svých digitálních přijímačích. Oh, yeah. Spíš bych rád, abyste skladbu...
2: Já si myslím, že by si to mohl povedat. Pověz to?
1: Ne, to si to povězte, povězte si to sami. No, mají to pojmenované jako Jungle Punk Fatty Master.
2: Oh yeah, to je ono.
1: A ako se to volá?
2: Jungle Punk Fatty Master V2.
3: Asi sa to bude volať SSB, neviem, lebo sa tak voláme my a nedávame do toho veľa myšlí. No.
1: No. Tak uvidíte, tady to máte tak. Super Spicy Boys. Super Spicy

0: Tak teď to zrovna, jakže to bylo s programem festivalu Fuchs Live? Teď to
1: no, říkal, že pre všetkých, ktorí je program nezrozumiteľný ako nám, to je zhruba tak, že v piatok je temný deep rap a v sobotu je funny positive rap a to sme my.
0: Tak, správně. Pustíme si ještě jeden ten deep, protože v pátek také vystoupí Edův syn, krom teda Exuj, Goša, Grey, Matyášovi kamarádi, Miss Universe, Native James. Ono myslím, že výhoda té moderní doby, kdy mají každý všichni flešku nebo počítač, že se to rychle zvučí, ty kapely, a střídá, že se tam jich pak vyjde hodně, ne?
2: No, to je pravda. Akože...
1: Záleží.
2: Záleží, no, akože my sme hrali veľakrát už bez zvukovky, lebo proste nevyšiel na to čas, alebo sme meškali, alebo proste, boh vie čo, ako však to sa porieši za behu, ne? Netreba robiť more, si tam hodinu sa zvučí, že by potom som pustil pesničku.
1: Správny muzikant je aj u takým novári.
0: No tak jako pokud máte 6 nástrojů a bubeňka na zvučení, to je pak složitější.
2: No veď právě, akože vtedy to má smysl, hej, ale keď prostě stlačíš tlačítko play na konzole a Grgor do toho vriska, tak jako kamo fakt.
0: Estetika vašich vystoupení připomíná váš klip Travis Scott? Máte jste v sáčku?
1: A boli jsme už, ale není to si myslím, že pravidlo, skôr jak to príde.
2: Skôr je to, že vtip.
1: Že nemáme nějaký kostým nebo úbor prostě pracovný.
2: Ne.
0: A jeden poští, druhý zpívá, oba zpíváte.
2: Hej, já puštám pesničky.
1: Ale občas ho naserem, lebo on trošku sa mu občas nechce za mic, tak máme pesničky, a kde jsme dvaja, tak ho vystraším s trackom, kde jsme spolu a podám ho mic a potom musí robiť robotu.
2: A ešte by som povedal, že fakt ma s tým vystrašil, lebo to je úplne naše pravidlo od prvého koncertu až teraz, že nemáme absolútne žiaden playlist a hráme prostě
1: na želanie.
2: Veľakrát aj na želanie. A prebieha to takým štýlom, že Gregor povie, co chcete počuť.
1: No.
2: A oni vriskajú.
0: A tvorbu máte vyloženě jako vlastní, celý si to děláte, nebo taky by to, že jako si to dělá, že si stáhnete hotový track a v to starapujete?
1: Ne, ja si myslím, že pracujeme na tom takým štýlom, že najdeme cool sample, alebo si sa hráme na klavesoch, že akože je to... Z veľkej časti, nemôžem povedať, že všetko, ale z veľkej časti produkčne, akože naše babetko.
2: No. Hej, hej, akože samplovať samplujeme, niektoré tracky sú že úplne že nami vyskladané, proste vyhrané na klavesoch, niektoré sú také, že nejaký bass sample, a na ten naskladáme toľko ďalších vrstev, že ten sample tam už proste zanikne. Vo finále zanikne, až ho vymažeme. Takže ono to je také ako...
1: Že sa hráme, no.
2: Sa hráme, proste bavíme sa tým.
1: Že tú hudbu robíme tak viac menej pre seba a pre vlastné potešenie. A keď to počúvajú cudzí ľudia, to chcem všetkým odkázať, nepočúvajte našu hudbu, nehľadajte sa na Google, lebo vy keď to počúvate, tak kazíte nám radosť.
2: Hej, lebo to je iba pre nás.
1: Hej, to je naša hudba.
2: Takže nepúšťať.
0: Ano, nepuštěl Super Spice Boys, to je takový dobrý konec dnešního rozhovoru, pánové. Já jsem vás vlastně úplně zapomněl poprosit, abyste se představili tak na závěr, kdybyste se nějak... A nechcete mi dát nějaký freestyle trošku?
1: Ne, bože můj.
2: Ta čo, my jsme jukebox, more. My aj na festival, to ten, čo bude sobotu, čo jdem vystupovat, a my tam jdeme iba kvůli lovom.
1: To se ještě uvidí, čo vůbec tam budeme rapovat.
2: Hej.
0: No vidíte, a já jsem úplně tak po víkendu, že 15. srpna už byla, takže Helenu Hopf už si ani poštět nemusíme. Takže jenom teď pátek a sobotu velký nekonečný party ve Fuchsu a v Bike Jesusu, Fuchs Live 2. A v kolik hodin hrajete, víte už?
2: Já těž netuším, ale ještě se představíme, já jsem Mario, producent aj zo Super Spicy Boys.
1: Já jsem Gregor, slovenský poet. A občas aj spievam.
2: Hej, a o Fuch sa neviem, kedy bavíme. Akože, daj, kde to tam bude v maili, ale proste...
1: dobré slovo, pán Majo, lebo akože to je východňarský slang, že bavíme, akože hráme, ale my for real bavíme, takže príďte, keď sa chcete zabaviť.
2: Áno.
1: Wow.
0: Jo! To ešte ďakujeme, pánové. Poslední skladba patrí ale Edovo synovi a jeho Včeras.

0: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
1: 14. Asi jo. Noir Film Festival. 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
7: Way Down We Go Tour 2027.
6: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Does everything?

A nažal posloucháte rozhlasovou stanici, která vysílá na několika frekvencích v Plzni, v Praze, v Budějovicích a v Liberci. Frekvence si doplníte podle toho, jaké vám zobrazuje váš přijímač. Tohle byl starší kousek od producenta, který se jmenuje Provoke. Jmenuje se Music Language, což je taková ten jazyk nad těmi slovy. Ještě předtím trojice DNA, DAF 1 Antena je a jejich skladba Dreams v DNA remixu. Tohle je novinka, dlouhohrající deska Kid Trami. Dneska by Chrome Splash spolu účinkuje jeho fella Deep Rich. A pak ještě vás bude čekat jeden nový Alex Banks a skladba Embers.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Tak to byla Manadárka Rido. Jejich společné čtyřkuské IP z letoška je... S každým poslechem mě to baví více víc. Tohle byla skladba Freak. Ještě předtím, jak jsem naznačoval, Alex Banks a jeho skladba Embers. No a přednou jsou poslední dvě skladby. Toto první bude taktéž novinka z labelu Compost Peter Gall. Skladba Hello Future Us.

A je to tak. Pánové z velkých kluků, už si tady na vás brousí CD přehrávače, ve kterých mají píchnuté flešky. Teda vlastně fleško přehrávače. Já vám děkuji za poslech. Dneska to bylo takové vysílání. Asi rozhodně jste slyšeli hudbu, zejména v takové té elektroničtější, tanečnější podobě. A na závěr pustíme jednu více zpívanou a celý tracklist pod mým jménem Krištof Knixmark už teď na webu Rady 1. Já se budu těšit zase na 14 dní a žijte dlouho. Ideálně, možná i blaze, ideálně třeba i spolu.

0: Reklama Rádia 1.
1: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Fuchsy a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas, nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
5: Reklama na Radio 1.

0: This is Big People on Radio 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a letadílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physioart, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří již tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na goout.cz nebo na místě.
3: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Máme tu pondělí 19. hodinu a je tu s tím také první CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a dnes, jak je zvykem, to bude velmi taková intimnější opět deska z oblasti vážnohudební, a to od polské hudebnice skladatelky Jana, a bude to její debutové album Solis, které vyšlo v roce 2022, tenkrát přes její Bandcamp. My si tuhletu talentovanou skladatelku, klavíristku, producentku Jana, vlastním jménem Joana Bienkovska, nabízíme v CD Nonstopu bez poprvé. Tato instrumentalistka z Gdaňsku začala na klavír hrát od útlého mládí a dá se říci, že první její pokusy pochází už koncem minulé dekády. To jsou konkrétně singly z roku 2018 New Normal či Immersion, ale ten takový první zásadní track vyšel až v roce 2020 na jaře pod názvem Light přes její Bandcamp. Poté ten týž rok spolupracuje třeba s vokalistkou Oli ve skladbě Somewhere Else. To bylo na podzim roku 2020, křehké klavírní opět nahrávce. No a ten rok 2020 také zakončuje vydáním cover verze od projektu Tjomur We Contain Multitudes. Každopádně v roce 2021 na konci roku vychází první single z chystané desky Solis, právě eponymní stejnomená skladba Solis, neboli Útěcha. No a po singlovkách jako Floating či June se pak nakonec v dubnu objevuje její debutové album Solis přes její Bandcamp a vy ho za chviličku také uslyšíte. Nabídlo celkově 10 křehkých klavírních nahrávek s propojením také jemné elektroniky. Album je koncipováno jako cesta do hluboké lidské introspekce a hledá klid a uzdravení v melancholických tónech. Vy tam najdete kromě minimalistických klavírních sol také meditativní dialogy mezi klavírem a smyčci. No a klíčovou skladbou se nakonec stala skladba Stella de Oro, která se nakonec dostává i do playlistu Nils Frama na Piano Day roku 2023. Tato polská neoklasická klavíriska Johanna Bienkovská aka Jana se pak navrací v roce 2024. Nejdříve kompilační skladbou All Alone, ale pak i singly jako Kagai, Spring či Tender, které najdete poté na její druhé studiové desce Daydreamer, která vyšla v říjnu roku 2024, tentokrát už na prestižní nově založené značce Olafura Arnoldse, labelu Opia Community. No a tohleto album rozhodně patřilo už k velmi vydařeným nahrávkám, kde najde to opět charakteristický neoklasicistický styl směrem takovému snovému minimalismu a zároveň album oplývá křehkostí té klavírní hudby, ale i vlivy filmové atmosféry. Album pak vychází v roce 2025 také oceňované živé EPčko za

chycené v prostorách Královského muzea Lazienky. Ale zároveň se z kraje roku 2025 objevuje i šestiskladbové EPčko The Light Between Us. Tohleto koncepční EP, který vznikl ve spolupráci s malířkou Sylvie Ong, a hudba vznikala jak paralelně s obrazy a vyústila ve společnou multimediální i výstavu. Já mám pocit, že vy jste viděli klavíristku Janu už zde v Praze na akci v Potrvá. Doufejme, že ji uvidíme třeba v příštím roce. Teď ještě doplním, že se objevilo před prázdninama i její další živé EP Reykjavik Sessions Live. Živé EP, které vzniklo právě v Reykjaviku a kdy se jedná o vzájemnou spolupráci společně s hudebníkem z Británie Vernon Spring a také Raquel. Každopádně celkově pět živých nahrávek. Tolik téhleté polské neoklasické klavíristce, mimo jiné houslistce a skladatelce z Gdaňsku Joana Bienkowska aka Jana, která se zařadila po bok minimalistů jako právě Olafur Arnalds, Hania Rady či Ludovik Einaudi. Já už vám nabízím její debutové album Solis z roku 2022 a přeju krásný poslech. CD

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1. Melting off your
2: silver. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi Lidi, Iva Bitová, HM, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhardt, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: To my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu? Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde

0: Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio 1. Ze studia vás jako každé pondělí v 8 hodin večer zdraví strýček Míša a máme před sebou opět jako každé pondělí dvě společné hodiny. Hodina první cestovací a hodina druhá bude věnována hudbě za dobré, za dobrou práci, kterou si určitě tu hudbu zasloužíte, protože každý z nás plně pracuje od časného rána až do pozdního večera, ale kdy i do noci, anebo od rána do rána, prostě jak kdo. Tak to bylo úplně na začátek. Strýček Míša, Rádio 1, Ešus a hudba za dobrou práci a frčíme na cesty, dneska nás toho čeká hodně. Ešus, pořad o cestování a o jídle, anebo snad o jídle a cestování. Dobrý večer, dnes už po druhé a tentokrát už z Ešosu a dovolte mi, abych ve studiu uvítal Mikuláše. Mikuláše, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Rádia 1.
0: Jeden z těch bodů, proč se tady dneska vidíme, je to, že ti vychází, nebo vyšla už, nebo vychází?
1: Už vyšla, křtila se v červnu.
0: Druhá cestovatelská kniha, ta první, jsi říkal, že už si ani moc nepamatuješ, ze kterých destinací to bylo.
1: Takhle, destinace já si pamatuju, ta první knížka se jmenuje Nečekaná cesta, tam a zase zpátky, kolumbijská edice, i když to byla teda nakonec poslední edice, jsem myslel, že ten název nechám stejný, ale tato druhá kniha pojednává o cestě, která byla docela očekávaná, takže nešlo úplně využít ten název Nečekaná. Nicméně ta první kniha byla o Kolumbii a je pravda, že tam už se mi to maličko všechno slejvá dohromady.
0: V té Kolumbii, no tak pokud to bylo v Kolumbii, to tak svádí k tomu podpořeno návykovými látkami.
1: Cestování, čistě cestování. Jo, jo.
0: No tak to, jak se říká, jako kdo si pamatuje 90, tak je nezažil. Jo, takže kdo si pamatuje cestu po Kolumbii, tak tam nebyl.
1: Tak jsem tam asi nebyl tím pádem.
0: Pod titulem je nevydařená a vydařená, protože z toho, co jsem si já ke knize dohledal, tak ty se nevýhýbáš tomu popsat i svoje neúspěchy na cestách, chyby, přešlapy.
1: Je to tak.
0: Že to není vždycky jenom ta krása jása.
1: Já si myslím, že je dobrý, takhle, když člověk píše cestopis, tak si myslím, že by měl být primárně autentický. A k té autentičnosti patří nepochybně i ty horší stránky, horší zážitky. A naopak já si myslím, že se to dá transformovat do něčeho pozitivního a to je vlastně před čím varovat ty čtenáře, čemu by se třeba měli vyhnout. A tím pádem já se za ně spálím, jako to dítě osporák.
0: To se obětuješ.
1: Já se obětuju, přesně tak, ale já jsem to dítě, co se spálí 6x o ten stejný sporák, než se naučí, že třeba takhle ne. Takže je to taková forma i varování v těch knihách.
0: No a ještě dneska se určitě podíváme i víc na jídlo, protože jsem dostal v jedné ze zpráv dudku za to, že říkám, že Ešus je o cestování a o jídle. Mm-hmm. A že to jídlo zapomínám, jako leckdy.
1: Jo, jasný, kdo nemá rád gastro, že?
0: No a ty jsi tam měl společníka, že jo, teďka na té poslední cestě, nebo na jedné z těch cest, co jsme o nich psali, to je food blogger.
1: Ano, Erik, můj dlouholetý, velmi dobrý kamarád ze studií zpráv. Vlastně já trošičku odbočím, aby jsme měli k tomu kontext, tak ta cesta, nebo o které ta cesta...
0: Jasně, začneme tím, kam vedla.
1: Tak, přesně tak, ta cesta... Nebo ty cesty vedly po Kazachstánu, Indonésii, tam konkrétně po Jávě a malém ostrůvku Nusa Penida a maličký transfer na velmi známý ostrov Bali. A následně do Vietnamu, konkrétně severního Vietnamu, s tím, že tu Indonésii, tu jsem vesměs plánoval já, co se týče itineráře a potom Erik převzal Vietnam, jelikož je původem z Vietnamu.
0: A domluví se tam všude?
1: Domluví se perfektně, naprosto, on byl geniální průvodce.
0: Užitečný. Jo.
1: Velmi užitečný, jo, ano.
0: Bodové hodnocení užitečnosti 10 z 10.
1: Já myslím, že 12 z 10 dokonce bych
0: 12,
1: tomu dal. Jo. Byl moc šikovnej. Vlastně my jsme zažili velmi autentický zážitky, protože jsme pár dní spali u jeho příbuzných. On nám ukázal svoji rodnou vesnici, ukázal nám svoje pak město, kde vyrůstal.

0: stal a i s těma příbuznýma nás seznámil. My jsme tam s nima potom trávili docela dost času a oni jsou jako Vietnamci hrozně pohostinní, a takže nám tam připravili hostiny, kamkoliv jsme se posunuli, že my už jsme moc neměli pak kam to jídlo dát spát jako do sebe. Tak to se zase řešilo jako rýžovou vodkou, kterou se to mělo jako spláchnout, trošku potrávit a pak zase pokračovat. No a tam je problém, že když člověk jako neochutná aspoň, tak se to bere tak trošku jako urážka, bych řekl.
1: Jo.
0: Takže je prostě lepší zatnout zuby a neudělat tam nějaký fópa mezinárodní.
1: Jo. A kolik se vydržel pálenky rýžový?
0: Já jsem zrovna v té době, kdy byla ta největší oslava, začínalo se pít jako už od oběda brzkýho, tak já jsem byl na antibiotikách těsně po hospitalizaci.
1: Tak to byla objektivní výmluva.
0: Ano, takže já jsem úplně nemohl, takže panáky jsem měl dva, jeden na oběd a jeden na večeři. I to nedoporučuju teda posluchačům na antibiotika, to není ideální. Já jsem je teda pak vysazoval nakonec po konzultaci s českým lékařem, ale ve Vietnamu trvali na tom, abych si, nebo v Hanoji konkrétně po příletu z Indonésie, abych si je vzal, protože jsem tam někde ve 40 dehydrovaný, ležel na kapačkách. Takže to je taky jedna z těch historek, proč je to trošku nevydařené.
1: Tak se do ní můžeme rovnou pustit.
0: Dobře. Do té historky
1: oddělíme ji. Ta začala,
0: já můžu vzít vlastně ty patálie, které se tam děly chronologicky.
1: Jo.
0: Ta první, tak to už začalo s výběrem zavazadla. Většina inteligentních cestovatelů se vezme krosnu. Já jsem nad tím hodně polevizoval, vzal jsem si nakonec kufr, takže to působilo velmi trapně celou tu cestu. Ale to je jako moje samozřejmě chyba, ale všichni ostatní...
1: To jsem fakt ještě nezažil tady.
0: No jo, je to, jsou. Proto vlastně i na tom přebalu té knížky je kufr, který mu padá kolečko. Jo, já si tam tak jako ze sebe dělám srandu, protože to není ideální cestovatelovo zavazadlo. Pokud se přejíždí a poznává a tak dále, to asi víme všichni. A nějak mi to nedosvaklo
1: v té chvíli. Na procházku do džungle nebo na přechod nějakého sedla.
0: No, úplně ideální si myslím.
1: Jo, to, a žabky k tomu ještě ne.
0: Jo, ty tam mám taky takhle na té fotce, na tom přebalu. No a takže to začalo takhle krásně a potom se pokračovalo, co se týče katastrof, hospitalizací právě toho Erika, kuchaře a právníka. Který sněd, dal si nějaký tuňákový tataky na ostrůvku Nusa Penida, tam jsme se posunuli po tom, co jsme procestovali Jávu, a na Nusa Penida tak obecně ta hygiena a převoz jídla, tam to je problematický, jak už to tak v Ázii bývá. No a najednou nám, my jsme se rozpojili ten den a najednou nám volala jeho přítelkyně a říká, že je hospitalizovaný, že mu je strašně blbě. No, když jsme tam přišli do té...
1: Tuňák,
0: do té maličké jako nějaký kliniky, co byla na tom malém ostrůvku. On byl úplně zelený, kompletně, asi nějak dvě kapačky mu kapaly a vypadal příšerně teda. Ale zase, čím horší to je, tím rychlejší to je, bych řekl, v té Ázii.
1: Takže to byl tuňákový detox.
0: Ano, tuňákový detox. Takže ryby už pak moc nebyly na talíři další dny.
1: A zjistilo se, co byl, jestli byl starý, zkaženej, nebo...
0: Je pravděpodobně, když se převážel, jo. Když prostě převoz, tak oni to převážejí tam na sluníčku, bez ledu, jo. Často ty podmínky... Je potřeba na ty ryby dávat pozor na těch menších ostrovech, jo, kde třeba se tolik, nejsou ty dodávky tak častý a jsou mnohem méně nějakým způsobem kontrolovaný.
1: To mě třeba překvapilo na Kypru, kde většinu ryb, jak nám řekli v restauraci, oni stejně vozejí. Jo, že Kypr víceméně nemá rybářskou tradici, protože jsou tam prudký, nebo se šup do moře velmi prudký, že tam nejsou mělký moře. Mm-hmm. A že hodně ryb je prostě importovaných zvenčí, jo. Takže možná tu nějak byl z Austrálie dovezený.
0: Já, co jsem pak koukal, tak oni by tam taky jako měli tam proplouvat někde, že to není úplně, ale je možný, že to, no, že oni, že to importují od někud, třeba je to někde možná levnější, někdy jsou to paradoxy v tom jako zahraničním obchodě.
1: No nicméně přežil.
0: Tak zpátky k tématu. A přežil, dostal se z toho rychle a potom, co on se dostal, nebo on už ten den ho pustili z nemocnice, tak zase začalo být blbě mě. U mě se nepodařilo teda identifikovat, co byla příčina té mojí nákazy. Nicméně ono to začalo, pak to polevilo další den, pak já jsem si úspěšně přestal držet jakoukoliv dietu, jsem myslel, že všechno je za mnou, to jsem se ládoval vším možným.
1: A to byl teprve začátek.
0: A to byl teprve začátek a pak jsem se zbudil jako v docela velkých křečích a bolestech. Den, co jsme přejížděli lodí na Bali z Nusa Penida a z Bali jsme přelítali do Hanoje. S tím, že na palubě už jsem měl přes 40, to už jsem byl úplně mimo, ale vypadal jsem asi docela v pohodě, protože zbytek jako mých spolucestovatelů si mysleli, že jako asi simuluju, nebo že mi... Jako
1: měl jsi takovou červenou barvu hezkou, že jo?
0: No, já myslím, že jsem měl barvu červeno, bílo, oranžovo, modro, všechno dohromady, rty už úplně nějaký odkrvený. No a na palubě neměli i balgin nic vůbec, když jsem jako prosil něco na sražení teploty, tak vůbec. No a po přistání jsme, vlastně jsem jel rovnou na pohotovost a tam už si mě nechali.
1: Možná vyšší moc tě se pomskala za ten kufr.
0: Je to možný. Je to možný, Bůh cestovatelů asi jako si řekl, že tak takhle ne, kámo, to je trapný, to už nedělají příště.
1: Tak se podíváme na Bali jako takový, když jsme začali Bali, bereme tuhle knihu.
0: Takhle, Bali pro nás byl jenom transfer.
1: To byl transfer, takže...
0: Takže tam asi nemusíme tam nic tolik moc. Nic
1: a moc. Já se koukám na Nusa Penida, je tam něco zajímavého na tom ostrovku?
0: No, je tam spoustu zajímavých věcí. Na to, jak je to malinký ostrůvek, tak jsou tam opravdu nádherný pláže, takový ty bych řekl úplně z magazínu, když člověk otevře a říká si, jo, kde je tohleto místo, to bych chtěl navštívit, tak to je třeba pláž Kelinking. Ta je nádherná, jsou tam nádherný západy slunce.
1: Ta je v
0: slunce.
1: Části, já už jí hledám tady.
0: V části toho ostrůvku?
1: No.
0: To se přiznám, že už si nevybavu. Jo. On je tak malinký, že všechno nám přišlo.
1: Kelinking Sunset View tady.
0: Jo, to je přesně ono. Oni nejsou třeba tolik na koupání, ty pláže, jo. Na to se dají najít jiný, lepší, který nejsou třeba tak hezký, ale opravdu na ty výhledy a romantický západy. Jenom pozor, kdyby tam někdy někdo měl v plánu jet, tak jsou tam hrozně agresivní a drzí opice a hezky se jako fotěj, vypadá to nádherně, ale doporučuju dávat si pozor, jo, rádi.
1: Co kradou, koušou?
0: Koušou, kradou, skáčou na hlavu, hrajou si s vlasama, táží jako jestli to je miminko, nebo samice, to je většinou jako taková protektivní a ostra. A miminka ty tak jako tahají za vlásky a...
1: Tak jsou zvyklí na turisty, nebo to je, jo, v Barceloně bojovali proti overturismu nějakýma stávkama, tak... Na ostrově Nusa.
0: Nasadili opice.
1: Jo.
0: Myslím, že to moc nepomáhá.
1: Tohle dělají i na Gibraltaru, že opice, že taky napadají, tam jsme to zažili my.
0: Jo. Já nebo v Maroku jsem zažil taky jako docela dobrý útok opičáků. No a jinak za mě asi úplně nejzajímavější věc, která, jako kdyby člověk nemusel třeba tyhle ty nádherný pláže nebo... očistný bazénky jako v útesu s výhledem na moře, který tam taky jsou.
1: Jako přírodní nebo?
0: Přírodní. Jo. A který vlastně pro místní, tam je, teče posvátná voda z hor a ona pak vytejká do moře, ale ještě před tím mořem se nachází v těch skalách a vytváří ty bazénky. Tak kdyby ani tohle to někoho nenalákalo, co se týče ostrova Nusa Penida, tak jeskyní chrám Guagiriputri, což je mixovaný chrám, nebo mixuje dvě náboženství, mixuje hinduismus a buddhismus, což je velmi zajímavý. A do toho chrámu se vstupuje průrvou, která je asi metr krát metr jenom. Je to opravdu jako velmi bezbariérový tunel, přístup. Jo. No ani ne tunel, to je prostě díra do země, kam nic nevidíte, takhle. Oni vás tam, ty místní jako niši, vám ukážou, kde je ten vstup, zaplatíte vstup, ukážou vám, oni vás pomažou ještě a ukážou vám teda tady tu díru do jeskyně a vylezete do úplný černoty, vůbec nevíte, co tam bude, jaká havěť se tam nachází, protože to je úplně místo veškerých hmyzáků, co existujou. A vlastně já ani nevím, jak jsem prošel, najednou to začalo být širší a teď, když se nadechnete, rozhlídnete, tak vidíte jako obrovský chrámový komplex v jeskyni. neskutečně jako vysoký strop.
1: Takže bez denního světla. Jako
0: ne, úplně bez denního světla kompletně. Celý to tam je cítit kadidlem. Je tam vysoká vlhkost a nedá se tam být díl než hodinu, pak se člověk už začne blbě dýchat.
1: A mniši tam žijou nastálo, nebo?
0: Oni žijou spíš venku, kolem toho objektu. Tam samozřejmě jako chodí, mají tam svoje zázemí, který je jako veřejnosti nepřístupný. Dá se tam teda dostat i do těch neveřejných částí, když člověk požádá o takový jako náramkový rituál, kde projde všechny ty svatostánky, tam jich je třeba 5-6 a ten mnich vlastně váže náramky přes ruku a tím se prochází takovým jako duchovním očistným rituálem. Já jsem teda do toho nešel, protože jsem si říkal, že nevyznávám ani jedno z těch náboženství, takže pro mě je to takový...
1: Aby to bylo takový nečestný.
0: Nečestný, přesně tak. Jo. A nechtěl jsem dělat jako něco, takový turistický
1: krok. Jak se to jmenuje, prosím tě?
0: Goagiriputri.
1: Zkusím si to najít.
0: Jo, je to fakt nádherný, za mě jako jeden z nejsilnějších zážitků, asi nejenom téhle cesty, ale i obecně.
1: Už to tady mám.
0: Ze všech mých cestovatelských. A jsou tam takový ty... Toho jsem se teda dost lek, já jsem to nikdy neviděl naživo. Takový ten hmyz z Harryho Pottera v 5. díle tam, no to nevadí, asi to nebudem rozebírat.
1: A jak jsou velký nějaký?
0: Je to nějak bičovec, možná se to jmenuje bičovec, teď jsem si vzpomněl.
1: Když se na to podívám, no.
0: A jsou fakt nechutný, jsou po stropech, jo, lítají tam teda netopíři všude samozřejmě.
1: Já už vidím bičovce, takový vypadá jak klepeta, že má.
0: No, a myslím, že to kouše. A pavouci tam jsou všude, takže pro lidi, co tohle nemusí, tak úplně asi to není ideální, ale jinak je to jako neskutečný zážitek a je zajímavý, že to je takový zapadlý, nikdo o tom moc neví.
1: Já na to koukám, to vypadá, když tě vezmou do macochy.
0: No.
1: Jo, nebo do nějakých jeskyní.
0: Akorát posvěcený.
1: Jenom je to celý posvěcený.
0: No.
1: No, asi moc lidí v pražský zoo, já nevím, jestli jsi tam byl někdy, když, jak je tam ta indonéská džungle, tak tam byl průchod chodbou, kde lítali kaloně na volno.
0: Jo, mě skončil jednou na kabátě, no, na rameni zavěšený.
1: A museli to je zavřít, protože tam lidi hrozně vyváděli v tom, jako jo.
0: No já se nedivím, já jsem se podíval takhle, jsem se otočil na rameno, na kabát a tam jsem měl zavěšený a koukal na mě těma divnýma krysýma očima. A byl jsem z toho takový nesvůj teda.
1: Jinak, kdybyste chtěli vidět Mikuláše, jak sedí tady ve studiu, tak už teď se můžete kouknout na facebookový profil Ešusu. Stejně tak tam můžete napsat do Messengeru jakýkoliv dotaz nebo poznámku, co by vás k tématu, o kterém se povídáme, nebo k té cestě, nebo cestám, tak můžete napsat a všechno nám tady vyskočí.
0: Ano, ptejte se.
1: Tak, teď, a teď se mi to celý zavřelo zase tady ta mapa. Takže říká, že ostrov Nusa Penida nabízí...
0: Určitě.
1: Je tam hodně turistů nebo ne, když je to tenhle malý ostrov?
0: Oni tam jezdí jednodenní turisti z Bali docela dost, ale...
1: Ty, co neutratí, jo? Ty, co tam přijedou.
0: Přesně. Tak spousta z nich jezdí na otočku z Bali, ale dost zas často oni vůbec nevystoupí na ten ostrov jako takovej, ale Nusa Penida je vyhlášená jako jeden z nejzajímavějších míst pro pozorování mant. A my jsme teda na Manta Pointu byli, neviděli jsme žádnou mantu, jak jinak. A mě ještě bylo hrozně špatně, mě začínala ta první vlna tý střevní sypky, takže já jsem tam tak plaval polomrtvej, ale řekl jsem, že to nezruším, že radši umřu. Že prostě mantu uvidím. Tak jsme teda manty nakonec neviděli, ale...
1: A to jste se potápěli za něma, nebo...
0: Jo, šnorchlovali. A tam bylo teda hrozně lidí, bylo to nepříjemný. Jo, to bylo, jak kdyby se vyklopil Titanic znova a všude tam se tam pláceli lidi, kteří ani neuměli pomalu plavat. Takže tohle je taková hodně turistická...
1: Takže to je, jak zahnat manty zpátky na hluboký moře.
0: Jo, já si myslím, že z Manta Pointu bude spíš People Point jenom za chvíli tímhle s tím tempem. Ale takže proto tam je hodně turistů okolo ostrova ve vodě, pak chodí na tu Kelinking hodně, ta je taky dost jako vyhlášená, ale třeba to Goagiriputri, tak to je opravdu takový klidný místo, my jsme tam byli jediný.
1: To se koukal, já jsem právě koukal, že to sedí tak nějak úplně mimo ty oblasti hlavních pláží, jo?
0: Jo, je to takový atrakcí. Zastrčený, ale o to líp a člověk tam opravdu, protože představa, že tam bude 30-50 dalších turistů, tak ztrácí to už samozřejmě ten jeskynní chrám kouzlo.
1: Jasně. Tak To byla Indonésie.
0: To byla Nusa Penida, jsme teda majoritu toho času strávili.
1: No to nevadí, ale říkal si, že na Bali jste jenom...
0: Tam jsme byli jenom chviličku, ale nejvíc času jsme strávili na Jávě, no, kde vlastně jsme kam jsme přilítali do Jakarty, pak jsme hned přelítali do Jakarty, se to trošku plete, jo. Podobný název, a tam začalo jako to naše indonéské dobrodružství.
1: Plný. To je taky popsaný v
0: knížce. To je taky v té knížce.
1: Takže nějaký fuck up tam, z Jávy.
0: Z Jávy, tam se ku podivu, ono pak ve Vietnamu byl ten asi nejhorší, ale Indonésie, tam jsme totiž byli fresh ještě, jak to bylo na začátku.
1: Jo, rozumím.
0: Jo, protože Kazachstán je separátně, to byla jiná cesta. Ten týž rok, taky 2024, ale tam já jsem jel na svatbu v září 2024. Tohle to bylo prosinec, leden. No a do té Indonésie jsme teda přilítli jako natěšený a takový... Řekl bych odpočatý, ale to po Vánocích moc nelze říct. Za prvý.
1: To jsou vadelkový rohlíčky ještě za ušima.
0: No, já teda moc na to cukrový nejsem.
1: No ale stejně si ale, dáš.
0: Jo, jo, jo, jako všechny, ano, přeplácené.
1: Ochutnej.
0: A tady musíš, tohle ne, dělala
1: fakt,
0: tohle teta.
1: To dělala teta.
0: No.
1: To by se přece teď lidé neudělal. Jako.
0: No a Jarmilka taky by byla nešťastná. No. To je pravda. Takže jsme přiletěli a já mám hrozný problém s jetlagem, když lítám na východ obecně. A ten itinerář byl mnou hodně našlapaný, jako je to vždycky od začátku. Takže nebyl čas na to se moc jako srovnat s časovým posunem. A to samozřejmě teda způsobovalo jako občas takový nějaký drobný fuck-upy. Já nevím, že třeba jsme měli jít na jinou stranu sopky v Indonésii a šli jsme, jako aby jsme si vyšli na ten vrchol té aktivní sopky, konkrétně Merapi. A já jsem nás zavedl na tu turistickou část, to byl zrovna den, kdy jsem byl už hodně nevyspalej, jsem byl asi jako 4 dny po sobě, po 4 hodinách spánku. Tady se mi povedl takový úvodní, potom zavazadle fuck up. Ale nicméně Jáva úžasná, jsou to míru milovní muslimové, moc milí lidi. Příroda je nádherná, je divoká, taková nespoutaná, zároveň je to teda nejlidnatější ostrov světa. Ale musím říct, že vůbec jsem ten pocit neměl. Jo, že by, jako
1: tam furt bylo místa dost.
0: Jo, já bych řekl, že jako místa dost. Co je zajímavé, tak jak se zvedají hladiny moří, tak se řeší nový hlavní město, protože Jakarta se potápí. A nevím přesně, jak se jmenuje, nevím, kdy bude, ale vím, že je to docela akutní problém a hledá se jako nový.
1: No, Jakarta vlastně leží na pobřeží.
0: No.
1: Na severním pobřeží Jávy. No, ale kam ho nacpat? Buď do hor, že jo, protože tam jsou ty hřebeny uprostřed.
0: Buď, nebo jak to řeší, i když to je asi neefektivní řešení, ale že jo, vlastně Maledivy vláda tak koupila v Indii, myslím, nějaký území.
1: Jo, že si udělali externí.
0: No, tak Maledivy za několik desítek let už nebudou, takže vlastně malé a vše obyvatelé se mají přesouvat do Indie, co jsem tak jako rozšeršoval.
1: Prý se to neděje a je to všechno nesmysl tohle. Co,
0: jo, to je a klimatická krize už taky.
1: Vyské, no, to už.
0: Jasně, to je pravda, tak to kupovali asi zbytečně. A nebo potřebovali další místo.
1: Jo, nebo to byl prostě jenom obchodní trik.
0: Obchodní trik,
1: jo.
0: Ale chytrej tím pádem teda.
1: No, jistě, no.
0: Jak získat další území, to
1: je
0: dobrý. No, takže Jáva je úžasná, je tam spousta aktivních sopek, což vytváří nádhernou přírodu, rýžové terasy, jsou tam festivaly, spousta kultury, zajímavá historie, je tam za mě teda jedno z nejsilnějších míst, který jsem navštívil asi současně s tím chrámem Goabe Kiriputri, o kterém jsem mluvil, tak to je Sirní jezero Ien, myslím, že se čte Ien, že to není Ijen, Ien. To je v UNESCO rezervaci a je to aktivní sopka, která je ale zaplavená vodou, že v tom kráteru je voda a chodí se tam pozorovat fenomén modrý plamen. Jo, to je, hoří síra tam nějakým způsobem a to vytváří modrý plamen. Tam jsou zároveň i sirní doly, na což se váže docela velký etický problém, že místní tam chodí dvakrát denně do toho kráteru a tahají až 40 nebo 60 kilo síry na zádech.
1: Čoč, a nedělají tam děti hodně? Já jsem sledoval,
0: řešila se tam i dětská práce.
1: Já jsem sledoval nějaký dokument, kdy se tajně natáčelo, jak ty lidi jsou rozežraný z toho. My že by jí mají chodit dvakrát, takže tam chodí jenom čtyřikrát za den. Jo?
0: Prostě, no, já jsem teda slyšel dvakrát, ale může to být možná i víckrát, jo. Protože...
1: Nebo mají chodit jednou a jdou dvakrát, jo, já nevím. No.
0: Prostě to je víckrát a teď my jsme tam měli povinně masky plynový.
1: Na to je jedna z těch fotek, co je na upotávku na dnešní e-shop.
0: Jo. A tam, takže normálně jako turisti mají plynový masky a ty místní, kteří chodí tam pracujou a těží tu síru, tak ty mají jenom takový navlhčený šátek přes pusu. To znamená, že jich plíce dostávají neskutečně zabrat po každý. Teď ještě, jak se člověk zadýchává při té chůzi po těch šutrech do toho kráteru dolů a nahoru, tak samozřejmě o to je horší. A já jsem si to sundal na chviličku, jenom abych si zkusil dole u toho jezera, jak se dejchá jako bez, a i hned mě štípala celá pusa, zakašlával jsem se. Takže to je jako nesmírně těžká práce, je tam spousta etických otázek a právě, jak jsi říkal, tak tam je problém s tou dětskou prací. Četl jsem o tom taky články, neviděl jsem tam teda nikoho, ale chodí se tam, tam se vychází v 12:30 ráno a kolem 16:00 se schází do toho kráteru. Samozřejmě žádný modrý plamen jsme neviděli.
1: Jak to je nahoru?
0: Nahoru to je...
1: Jak je to daleko?
0: Je to tak hodinka a půl stoupání. Nahoru.
1: Ostrýho stoupání.
0: Ostrýho stoupání, přesně je. Tak. Ale mají tam samozřejmě, oni jsou velmi biznisově zdatní. Říkají tomu Lamborghini Ferrari. A je to, já tomu říkám, vlastně vůz o třech koních. Jsou to tři místňáci s takovým vozejčkem a dva táhnou vepředu, jeden vzadu a oni vás za teda docela vysokou sumu, je to 1500 za jednu cestu našich peněz.
1: A kolik vás ale sedí v tom vozejku?
0: Jeden. Jenom jeden se tam vejde. No. A jedna kamarádka, která tam byla s náma, tak ona zase pro změnu, ona chytla horečku, nebo ne horečku, chytla nějaký virus pravděpodobně. A měla horečky, ale chtěla...
1: Jsem jí to pak drostvíčko.
0: My jsme furt byli někdo, nebo se tam nebyla chvíle, že tam má nějaká bronchitída na začátku a tu už ani radši nezmiňuji. Každopádně ona se teda nechala vyvíst nahoru, protože jí bylo fakt zle. A takže využila tuto nebo velmi drahou službu na místní poměry. A pak už do toho kráteru teda nesestoupila, protože tam to je opravdu kluzký, nebezpečný a musím teda říct, že je zajímavý, jak všichni mají čelovky, tak se schází a vy vidíte v dálce tu uličku těch čelovek.
1: Nebo a kolik se tam sejde lidí? Jako?
0: No tam už byly ty jednodenní turisti z Bali taky, takže jo. Tam už bylo docela dost lidí a nebylo to tak hrozný, jo. Neměl jsem jako pocit, ono je to relativně náročná aktivita, jako ještě v noci, takže jako děti tam prakticky nebyly žádný. A hodinku a půl nahoru, hodinku a půl dolů zase do toho kráteru a potom východ slunce zase nahoře na tom kráteru, teda je to teda nádherný a mně to přišlo jako brána do pekel, jo, jak kdyby člověk jako opravdu našel vstup do pekla, tak tam mi to tak připadalo a do toho ještě je to dost depresivní místo a do toho, když člověk vidí ty všechny pracovníky, kterým tam vlastně jako překážíte, jo, po té cestě, jo. A oni mají jenom takový dřevěný
1: hlavně
0: konstrukce.
1: Ty seš ten, já teď nevím, jak to nazvat správným slovem, jo, ale ty se jdeš teda podívat na sopku, ale i na ně.
0: Jo. Svým způsobem.
1: Jo, takový, a oni tam v potu tváře.
0: Jo, a my si tam vlastně...
1: A my si tam procházkou s maskama.
0: Jo.
1: Jinak k tomuhle tě doporučuji a vám všem mé oblíbené filmy Gottfrieda, jak se jmenoval, Regia, Pavana Kvaci, Kajana Skvaci a Nagva Kvaci, myslím.
0: Mm-hmm.
1: Je to z řeči Indiano Hopi a je to trilogie filmu se skvělou muzikou Phila Glase a jsou to vlastně nekomentované jenom obrázky z celého světa, ale i z těchto míst, jak tam dělníci vynášejí někde v Jižní Americe, jak mravenci.
0: Prostě vynášejí. Takže edukativní.
1: No, je to velmi zajímavý, no.
0: Kouknu.
1: Jo, pak ti ukážu tady.
0: OK.
1: Tak co ještě bylo na Jávě teda zajímavý? Tam taky byl nějaký fuck up.
0: No tam právě, my jsme teda měli zajímavou oslavu novýho roku, tam jsme to trošičku přebrali,
1: ano.
0: Ale jako nic se nestalo, ale já jsem tam, my jsme byli v té jako mezinárodnější části, chtěli jsme tam být asi hodinku a půl v nějakém baru v Jodžakartě teda. To je v centrální Jávě. A nakonec jsme už se vůbec do žádného jako klubu, baru nedostali posunout se, protože se nám tam hrozně líbilo. Já jsem tam vzal mikrofon tomu DJovi nebo kapele.
1: Co
0: a nakonec jsem to celý odmoderoval. Jako s odpočtem, všechno. A ve tři ráno už mi ho teda brali ten mikrofon, to jo, už asi pochopili,
1: to
0: že...
1: Turista se nám tady
0: že to, ale líbilo se jim to, jako ty tři hodinky. Mám z toho záznam, který teda radši si nepouštím, ale...
1: Tak když opustíme Indonésii tedy, tak se podíváme na to jídlo, jo, aby mi to zase nebylo vyčteno.
0: Jasně, pravda.
1: Tak ti zdraví jedli co na Javě?
0: Ty zdraví...
1: Co tam bylo tak nejzajímavějšího?
0: Takhle. Kuchyně obecně indonéská se nedá srovnat s tou vietnamskou. Jo. Ta vietnamská kuchyň, to je, tady víme, máme tady spoustu vietnamských restaurací, je neskutečně bohatá, chuťově pestrá. V Indonésii se jí hlavně nasi goreng, což je spražená rýže s vajíčkem, a teď se to dá jako i upgradeovat, teda, jo, že se tam dá třeba maso nebo... nějaký vegetariánský.
1: Já jsem jedl s plodama moře, nějaký krevety.
0: Dá se na všechny způsoby, ale úplně ten základ je opravdu jenom jako vajíčko plácnutý na opraženou rejži. To jsme jedli v těch, dejme tomu, takových chudších, zapadlejších částech. A například Tumpak Sewu vodopád, nádherný, taky nádherný místo, doporučuju na navštívení. Tak tam právě po sestupu koupání, zmoknutí a vypití nějaký místní vody, která nám šlehla do obličeje omylem, jsme vlastně pak jako vyčerpaní se potřebovali najíst, tak jsme měli ten úplně typický nasi goreng, nic jiného tam nedělali. A nebo tam je ještě alternativa s takovýma těma nudlema.
1: To je taky nějaký goreng. Ale tak
0: no, ale jiný goreng. No. Jo, taky houba.
1: Nudle
0: a vajíčko.
1: Jo, jasně.
0: Takže taky. Jinak, co třeba určitě doporučuji, kdyby některý z posluchačů navštívil Jávu, nebo konkrétně město Yogyakarta, tak tam je velmi zajímavá gastroscéna, co se týče street foodu. Jo, říkám, není to tak pestrý a rozmanitý jako ve Vietnamu, ale my jsme si našli místní holčinu přes getyourguide.com. Jsme si našli místní holčinu, která dělala gastroprůvodkyni a provedla nás těma nejzajímavějšíma místama. Tady jsme ochutnávali místní čaj, který pomáhá, když jste nachlazený. Ten je za zázvorem. Jestli mě pomohl?
1: No,
0: já nachlazený nebyl a nikdo jiný to pít nechtěl, protože spousta spolucestovatelů byli takový rezervovaný a preferuju jíst všechno, co vidím, prostě je potřeba to vyzkoušet.
1: Proto tam jedeš.
0: Přesně, proto tam jedu. I dobrý, nedobrý, třeba taky, takže jsem měl tenhle ten čaj, který byl dost neidentifikovatelný, hrozně sladký, ale vlastně zajímavá chuť. A potom jsem měl uhelnou kávu, a to je, že oni vám udělají takový džezvě na kamnech kafe, takový neskafe nějaký, a potom vezmou uhlík z té pece a ten hodí do toho kafe a máte uhlíkovou nebo uhelnou kávu. A já jsem ještě řekl, že ji chci sebou, tak jsem očekával jako kelímek, takovej ten, já nevím,
1: nějaký
0: standard. Dostal jsem to do igeliťáku, pytlíku a do toho udělali díru a tím jsem to musel rychle pít.
1: Co blbě odkládá někam.
0: Blbě, no, musel jsem to dost rychle. Ale jako na střeva, tak uhlí. No,
1: uhlík, tak v těch případě těch průjmů.
0: Takže, a tam nám nic nebylo vlastně, nebo mě, takže...
1: Tak jsem to našel, jsou to Bami Goreng, myslím, že...
0: Bami Goreng je s těma nudlama. No a ten street food, ten je zajímavý, tam většinou se prodává rýže s něčím zabalená, takže jako nasi, třeba ayam, rýže s kuřetem, a jsou taky trojhránky zabalený do papíru, to tam najdete na každém rohu. Měli tam pizzu třeba jako po italsku, ale taky jako dost svých vlastních, jo, ne žádný řetězce. A potom na špískách se tam dá koupit všechno možný, takže šneci, žáby, kuře a spousta dalších vegetariánský varianty. A je to jako rozmanitý velmi, ale dost na jeden způsob s hodně podobným kořením. Jo, a koření dostáváte k tomu, jak jsem mluvil o tom trojhránku, tý rýže s něčím, tak k tomu dostanete ještě sáček s kořením, abyste si to už jako nakořenili, zamíchali v tom. No, většinou pálivý extrémně.
1: Tak utečeme z Indonésie, protože čas letí a Vietnam je nejzajímavější.
0: Co se týče jídla? Určitě.
1: Všeho a vůbec té cesty.
0: Takhle, co se týče fuck upů, tak Vietnam, tam mám jeden velký připravený.
1: Tak, šup,
0: tak s ním ven.
1: Tak šup si, tím začnem.
0: Tím začnem. Ono se to teda událo, jenom trošku, abych posluchačům dodal chronologii, tak my jsme teda přiletěli do Hanoje z Indonésie a já jsem byl hospitalizovaný potom, takže jsem třeba Hanoj jako neviděl s ostatníma ten první den. A následně, když jsem se zlepšil, tak jsme jeli, jsem měl druhý den ty antibiotika a to jsme dojeli do Vinh Yen, což je právě ta rodná oblast toho kamaráda Erika, kuchaře lomeno právníka. A tam začaly ty hostiny a poznávání té kultury opravdu, že jsme s nima jako bydleli, navštěvovali jsme, oni mají takový svoje náboženství rodinný, kdy uctívají rodinný předky, takže každá prakticky domácnost bez ohledu na finance má takový rodinný oltář, kam dávají obětiny, jídlo, jo, třeba kus toho, co uvaří. No a potom, co jsme takhle byli s těma příbuznýma, mě se udělal líp, tak jsme pokračovali do Hazang, oblast Hazang na severu, na hranici s Čínou, kde teda mimochodem byla pěkná zima v tom lednu. Dost jako, na to jsme nebyli úplně...
1: Děsná zima znamená co?
0: No, tak 3 stupně v noci a 10 přes den, takže na tý motor, my jsme tam jezdili na motorkách tu, a to byl ten kámen úrazu, ta motorka právě.
1: S kým kufrem asi to...
0: Ne, kufry zůstaly u těch příbuzných.
1: My jo, jsme já si myslím, že si tahal kufr,
0: ne.
1: To jsem, jako.
0: Ne, naštěstí se to vyřešilo, ale to jsme dělali, když jsem byl právě s Erikem, jsme projížděli střední Vietnam na motorkách v roce 2018, ten opravdu nejmín poznaný Vietnam, tak tam jsme měli kufry a měli jsme přidělaný takovýma lanama na té motorce, takže tam jsme s kuframa přejížděli. Nicméně v tom Hazangu, tak tam byla kosa a my jsme to projížděli na motorkách tu smyčku, jo. Já jsem jako Hazang klub a většinou se ta smyčka projíždí s průvodcema, kdy každý má svýho průvodce, lomeno řidiče, ty motorky, které jsou jako na to certifikovaný. My jsme samozřejmě byli velký frajeři a ty motorky jsme si půjčili sami jsme je řídili. Já jsem třeba nějakou zkušenost měl, už právě jak jsem zmiňoval ten Vietnam, nebo nějakou jsme měli taky z té Indonésie, odkud jsme přelítali, ale jako žádný special řidiči na motorky určitě nikdo z nás nebyl, kromě teda Erika. A druhak to nebyl klasický skútr, ale byla to semipřevodovka. Takže člověk musí...
1: Nikdy neříká, jsem nedávno zrovna zkonstatoval, že jsem nikdy neřídil jednostopý vozidlo. Já to neumím vůbec.
0: No je to... Ten skútr je ještě takový jednoduchý, se prostě přidává na řídítkách, brzdí se na řídítkách a to je všechno. Ale ten semipřevod, tam se brzdí nohou a řadí se nohou. Jednou nohu se řadí, druhou nohu se brzdí a zároveň se přidává, ale jo, takže pro ten mozek. A teď vy potřebujete sledovat tu...
1: Ženy tu... jsou multitaskingový, to zvládají možná líp.
0: No, tam moc holek neřídí, většinou jejich partneři. Holky se bály docela. Vlastně žádná holka tam neřídila z té skupiny. A to nás bylo 11. Myslím, že ne, no. No a takže jsme teda vyrazili, koupili jsme si tam rukavice, čepice, kukly, šílená zima, minimálně ráno, vždycky jsme vyjeli. No a... Jeli jsme, projížděli jsme krásnou krajinu, rýžový pole, hory, jo, opravdu nádherná krajina. No a já jsem nějak tu skupinu ztratil na chviličku, plus mi ještě zase už nebylo dobře, jak se to trošku vrátilo. Jsem byl takový pomalejší a opatrnej. No a jel jsem na benzínku natankovat a přijíždím tam k jednom městě, už opravdu blízko hranice s Čínou. No a tam najednou vidím, že jsou seběhlí lidi kolem někoho a tak jsem zastavil, že abych zjistil, co se děje. Pak jsem viděl lidi od nás a pak už jsem teda si říkal, no to je průser.
1: Jo, že se vás to týká asi, no.
0: Že se mě to týká a tak jsem přišel, no a jeden z cestovatelů z té naší skupiny ležel na zemi celý od krve, motorka zabořená do skály, celá roztřískaná. A teď vlastně měl vykloubený prst, který se nějak v tom tranzu sám nahodil, úplně roztrhanou kůži na rukách, potrhaný v oblečení, všude krev a tak. Takže
1: měl pojistku aspoň.
0: No my jsme si to nějak pojišťovali, ty motorky, to řešil právě Erik, ale měli jsme to pojištění na škrábance, prej údajně, a ne na na takovýhle úplně zdemolování motorky, která se dá vlastně hodit do šrotu. Takže to se pak muselo doplácet. No a já jsem vzal toho cestovatele, dojeli jsme do nemocnice, ale teď dokážeš si představit, jak vypadají nemocnice na hranici s Čínou ve Vietnamu, ve městečku, který
1: má... Nedokážu radši.
0: No, asi lepší. Hrůza, prostě plíseň všude, žádná dezinfekce, tu ruku mu ještě víc vlastně, on měl nejvíc problém s rukou, teda pajdal, měl něco s kotníkem, ale nejhorší byla ta ruka, toho bylo nejvíc. No, němu udělali rentgen, to když blesklo, tak to bylo, jak podle mě to ozářilo, tak půlku toho města. Rentgen z roku, nevím, když vymysleli rentgen, tak od té doby tam je. Plíseň všude na zdech, jak jsem říkal, hygiena nulová, teď na chodbách tam byly děti, kterým tekla krev z nosu, uší, očí, nějaký infekce, tak já jsem měl naštěstí roušky, tak jsem to nasadil sobě jemu. No a do toho nás tam ještě honili policajti po té nemocnici, kterým jsme ale nerozuměli, protože neuměli anglicky. Překladač nefungoval a ten Erik, který uměl vietnamsky jediný, tak ten byl na místě té nehody. No takže celý šílený, nějak se to vyřešilo, diagnózu mu stanovili špatně, řekli, že má zlomený zápěstí, tak mu to zasádrovali a měl zlomený prst, ne zápěstí, to si nějak nevšimli na tom rentgenu asi. Se zápěstím nic teda neměl. No a vyřešilo se to pak v Praze operativně teda a jakoby opravováním toho prstu. Samozřejmě ta dovolená pro něj už byla opravdu náročná. My jsme pak ještě jeli do Halong Bay, do toho zálivu známého.
1: To se musí, že?
0: No, to se musí. Pak jsme jeli do Ninh Binh a nakonec jsme strávili ještě nějaký čas v Hanoji. A teda musím říct, že tohle to bylo peklo, protože to mohlo skončit opravdu jako smrtelně špatně. A ještě se teda řešila motorka toho, protože on údajně spadla paní před ním Kroxa, on na ní najel, vyjel do protisměru, jak ztratil stabilitu, oni ty sami převodovky jsou méně stabilní než skútry. No a omylem, jak tam byly ty převody jinde a brzda jinde, tak on přidal plyn místo toho, aby zabrzdil a tím najel do té skály a takhle se to událo.
1: A bylo,
0: no. A srazil někoho v protisměru, tak jsme ještě řešili pojistku a proplacení té motorky toho druhého. No dopadlo to dobře, ale bylo to nešťastný, no.
1: Ale jinak zbytek Vietnamu v pohodě už.
0: Zbytek Vietnamu už, pak jsme se začali teda hádat už.
1: To byla ta ponorka.
0: To byla ta ponorka, která dřív nebo později přijde. Ne, nás bylo moc, nás bylo 11, v Indonésii 6, to bylo v pohodě, byli jsme čerství a zároveň prostě menší počet. Jo. Já říkám, že ideální cestoval ve dvou, max ve čtyřech, vždycky sudej počet, ale 11 lidí je prostě moc. Tam už ta domluva a každý chce něco jiného. Já jsem třeba takový, jestli to rád dělám po svým, to cestování. A...
1: Tam je hrozně složitý dát tu skupinu dohromady, aby měla aspoň podobný zájmy. Já vím, takhle jsem cestoval, že jsme jeli se ženou, to bylo v 90. letech, do Irska a měli jsme sraz s kamarádem a jeho přítelkyní v Paříži a ten byl z Dánska, takže přijeli do Paříže vlakem, tam k nám přistoupili do našeho auta a teďka jedni vstávají dřív, druhý později, tyhle chtějí do hospody, druhý pár do hospody nechce. My jsme chtěli vylízt na kopec, oni nechtěli lozit na kopec. Jo, prostě...
0: Jedni chtějí takovouhle cenovou kategorii, druhý takovouhle, jedni jsou vegetariáni, druhý jsou zase jenom masožravci. Sladit to je šílený, to je pravda.
1: No, kdyby to byla jedna věc, ale ono se těch věcí potom naloupe strašně moc.
0: No. Ještě jako když máte osobnosti a u nás cestovali sami jako lidi, co jsou fakt osobnosti a potřebují se projevovat.
1: A pak, když jsou lidi ještě už nakrklí, tak si jela i na schvály, jo.
0: No,
1: potom.
0: No.
1: A na just to prostě žrát nebudu. A ne.
0: Přesně tak. A na truc. Ne.
1: Možná bych si to jindy dal, ale teď...
0: Dneska rozhodně ne. Už jenom z principu.
1: Stojí Halong Bay za to? Není tam moc lidí? Protože to je taková profláklá věc. A já jsem slyšel, že existují ještě jiný zátoky, které mají sice v menším měřítku, ale podobné věci a...
0: Jsou tam.
1: A nejsou tam lidi.
0: Určitě. Jo, ale já teda... Vlastně my, jak jsme, já se teď jako dostanu takový trošku tématu počasí,
1: oslým
0: můstkem, ale spojím to s tvým dotazem. Nejlepší období na návštěvu Vietnamu je březen až květen. My jsme tam byli v lednu, ale za mě jako nemůžu říct, že by to byl problematický čas, spíš naopak. Člověk se vyhne extrémnímu turismu. A ten sever je nejexponovanější, ještě potom s těma ostrovama na jihu, kam opravdu ale lítají lidi na takovou tu plážovou dovolenou, polehat si. Jsem Phukok se jmenuje ten ostrov, myslím, jeden z těch nejzajímavějších na jihu Vietnamu. A ten se vede pak na tu turistiku jako takovou. S tím, že my jsme... A já jsem se teď ztratil normálně v tom, co jsem chtěl říct. Ten oslý můstek mě úplně to počasí, že...
1: No počasí, březem, no, že se tam květem, kdy je nejlepší cestovat do Vietnamu.
0: No. A pak, a tvůj dotaz jsem zapomněl, no. To je ono.
1: No to nevadí, pokračuje někdy.
0: No právě, že teď nemůžu pokračovat.
1: Ten Halong Bay.
0: No a takže my jsme tam právě byli v lednu a ten Halong byl úplně prázdný. Tam nebyli, my jsme tam byli snad, jsme jako brali korzár, takový starý dřevěný. Měli jsme to i s jídlem, s plodama moře, jsme vlastně Halong, že jo, u moře. Takže a za pár peněz a prostě šneci, langusty, langustýny a všemožný speciality. No a byli jsme tam, kromě těch jako tankerů a nákladních lodí, jsme tam byli prakticky jediný v tom Halongu. Je pravda, že to bylo v takovém oparu, nebylo to úplně to typický, co třeba lidi znají jako z internetu a z magazínu, ale opravdu jako jsme tam byli sami a korzovali jsme si mezi těma tisíce ježičkama, jako. Skalnatejma. A jsou tam taky jako jeskyně, které se dají navštívit, jsou moc hezký, taky doporučuji určitě v Halong Bay. A oproti zase třeba ale Ninh Binh, co jsme navštívili po Halongu, tak tam bylo turistů dost. Jo, to je, já tomu říkám King Kongovo království, protože tam se natáčel jeden z King Kongů v Ninh Binh. A co je zajímavé, tak když si tam můžete projet po řekách na lodičce, oni pádlou nohama, ne rukama, ty místní. Takže to je taková...
1: To má jako velký prsty.
0: No,
1: blány,
0: no nic, blány nemají, to jsem jako studoval a neviděl jsem tam nic, jako, co by bylo jiný než jako klasický nohy. Ale opravdu jsou zvyklí pádlovat nohama, rukama se jenom držej a na té řece se projíždí různýma jeskyněma, pak jsou tam jeskyní chrámy a je to opravdu nádherný a vypadá to jak z toho King Konga, jo. Je to krásná oblast, Ninh Binh.
1: No,
0: a tam je teda víc turistů, jo. I v tom lednu tam bylo dost lidí.
1: Jak jsme si tady psali, tak ještě, že jsi pochopil cizí zemi nejlépe u stolu s místními, což se to týkalo toho Vietnamu nejvíc.
0: Asi. Jo, přesně tak, to se týkalo hlavně Vietnamu.
1: Jste to nakous, že jste se nachomejtli na nějaký svatby? Ne,
0: svatba byla Kazachstán.
1: Jo,
0: ten teda...
1: K tomu se dostaneme. No, máme chvilinko, no, letí to, ta hodina je fakt málo.
0: Už takhle rychle.
1: No. Aha. Takže ve Vietnamu jste byli, do čeho jste se namotali?
0: No namotali jsme se právě, jak jsem říkal, jsme spali u těch známých Erika, nebo u jeho příbuzných, tak tam oni pro nás udělali první oběd v restauraci, právě v tom Vinh Yen, jak jsem mluvil o té oblasti, odkud Erik pochází. A tam jako bylo spousta jídla, taky to standardní, studený, teplý, rýže, rýžový nudle. No a večer to bylo už u nich doma a to bylo jako hrozně zajímavé, tam byly všechny ty generace, bylo to teda genderově oddělený, to mě docela překvapilo. Holky od nás ze skupiny mohly sedět s chlapama, ale ženy seděly u jednoho stolu, muži u druhého. A bylo tam teda to mýty opředené psí maso taky na stole, což oni berou jako nejvyšší poctu, kterou vám můžou dát, když vás pozvou k sobě domů, tak je, že koupí psí maso. Ono je dost drahý, ale není to, jak se říká, že to je prostě tady šicu, která, nebo čivava, která byla něčí a skončila na tom. Jsou to divoký psy. Jo, pro ně je to jako zvěřina. Co my máme zvěřinu tady z českých lesů, tak pro Vietnamce je to divoký pes. Samozřejmě chápu, že i tak to může člověka prostě eticky, že to není. To je stejný jako kuň v Kazachstánu.
1: No to je stejný jako kráva v Indii, že?
0: No, jasně. Nebo morče v, teď nevím.
1: Pago.
0: No, se jí, že jo.
1: Jako ptát se na tatarák v Indii. Asi.
0: No, takže jako opravdu co kraj, to jiný mrav. A tak s tím někteří účastníci zájezdu měli trošičku problém. Ale říkám, je to vlastně nejvyšší podsta, takže a chutná to, já nevím ani jak, teď něco mezi jako kuřetem, hovězím, je to zvláštní. Takový
1: tohle měl můj kamarád, ten z toho Dánska, co jsme s ním jeli do Irska, tak ten nějakou dobu žil v Thajsku a dole. A za celou dobu, co tam žil, tak se chtěl ochutnat krysu pečenou nebo potkana. A že na ulici vždycky měli tři cihly, mezi tím byla mříška z ledničky. Nebo
0: já na tom špízu, že jo?
1: No a ne, na tom otáčeli, že byli vyvržený. A vždycky prostě byl odhodlaný, že dneska do toho půjde. A přišel tam a říká, zvednul se kufr.
0: Fakt jo, takže no, nedostal se, nedal to. Jsem se chtěl zeptat, jak to chutná.
1: Ne, nedal to, no. Takže tam bude víc věcí, který... Tak jsem s někým mluvím, že by nebyl schopný ochutnat hmyz, jo. Já s hmyzem nemám problém, jako jo, vůbec.
0: To jsou takový křupinky.
1: Ale i šváby jsem jako jedl a jako úplně v pohodě.
0: Jasně.
1: Tak jsme proběhli rychle Větnam, můžeme se tu potkat třeba za 2 měsíce znovu, jestli někam neodjedeš a doděláme. Kazachstán
0: byl... Klidně, já jsem pro. Já...
1: Kazachstán byl o čem teda?
0: Kazachstán byl o svatbě. Primárně, jo, ale samozřejmě jsme to spojili s cestováním.
1: Tak vezmám kazašskou svatbu.
0: Kazajská svatba, já jsem dostal pozvání od kamarádky, je to jako její plus jedna. Já samozřejmě jsem hned řekl, že jo, protože když se člověk podívá na kazašskou svatbu a začalo to teda skvěle, že mi zrušili let, takže hned jsem přiletěl o 24 hodin později. A to jsem ještě málem nestihl teda ten navazující let, ten druhý den, když byl ten druhý pokus. Ale naštěstí to druhý letadlo mělo jaký zpoždění, takže se zadařilo se do Almaty dostat v brzkých radích hodinách, akorát o 24 hodin později. No a tam v té almatinské oblasti jsou nádherný přírodní ukazy. Jednak je tam Sharin Canyon, což je něco takový, z mě vypadlo, jak se jmenuje v Americe, Grand Canyon, tak taková menší verze Grand Canyonu, ale nádherná, vrstvitý, barevný, různý druhy hornin. A potom je tam Candy Lake, což je jezero, ze kterého to vypadá, že vyrůstají stromy, oni z něj nevyrůstají, oni jsou mrtví, ale jsou zachovaný. A je to už vlastně v podhůří těch vysokých kazachských hor, u hranice s Kyrgyzstánem, takže nádherná příroda, jezdí se tam na koních, je to opravdu taková ta jako divoká příroda centrální Asie, zase málo turistů.
1: No na Kazachstán potřebuješ tak podle mě 2 roky, aby si ho trošku poznal.
0: No, ne, to asi 9. největší země.
1: 9. Takže... největší na světě. Jsou to, tak já nevím, necelý 2 miliony.
0: No,
1: ne,
0: mají strašně málo.
1: 2,7 milionů kilometrů čtverečních.
0: No
1: jo?
0: A málo obyvatel.
1: Když to vezmeš z naší zemí. Jo.
0: A
1: žije jich tam, tak to se rychle podívám, to mě taky zajímá. 20 milionů.
0: No, pár. V téhle obrovské zemi. A takhle, tam jsou oblasti, které si myslím, že úplně není potřeba třeba procestovat.
1: Jo.
0: Říká se, že čím víc, paradoxně, čím víc na západ, tím konzervativnější kultura v Kazachstánu. Almaty je neskutečně, to by Almaty bývalo hlavní město do roku 97, pak bývalý prezident, teď už Nazarbájev, přesunul umělé centrum do městečka Akmolinsk, který přejmenoval na Nursultán a teď je to Astana. A která teda mimochodem má neskutečně bizarní architekturu, která je jako všechna laděná do zlatý a modrý, což jsou národní barvy. A všechno je tam zlatý, modrý a bizarní neskutečně, ale určitě to stojí za návštěvu, doporučuji. Jako, když se někdo i třeba na jeden den stačí, tak se tam zaletět podívat třeba z Almaty právě vnitrostátním letem, je to za pár korun. No a já už se asi teda přesunu k té svatbě.
1: Proto tím se dotkneme i jídla. Jo,
0: no jasně, jo, a máš splněno, že jo, tím, no, když se dotkneš jídla. No, kazajská svatba standardně začíná na 200 lidech. Dokážou se dostat i na 1000 bez problému.
1: To už je vesnice.
0: To už je vesnice, přesně tak. Oni mají tradici velmi, velmi vysoce početných svadeb. Na to jsou i speciální centra za městama, protože ty objekty ve městech často nedokážou pojmout takový počet lidí. No a jejich největší úskalí jsou proslovy, protože tam má proslov každý asi druhý člověk. A tato byla trošičku víc mezinárodní, na který jsme byli, že měla více do mezinárodních prvků, i když byla furt tradičně laděná, a ty proslovy tam prostě byly. A byly v ruštině, takže...
1: Zažil jsem.
0: My, co jsme jako chtěli třeba i dávat pozor, tak jsme neměli šanci, protože já rusky neumím. A překladatelka fungovala jenom ze začátku pro mezinárodní osazenstvo, který bylo jako početný, tam byla...
1: A tak, po každém proslovu sklenička, jo.
0: Tak a panák, a pak zase další proslov, ale byly tam i jako takový tatarský tradice, třeba předávání, ženy předávaly nevěstu ženichovi za hudby a tance a ženich tam měl jako zase tanečníky svoje a měli tradiční oblečení a je tam teda strašně moc jídla, dostávám se k tomu jídlu. To jídlo, to je prostě ta asijská kultura, jako oni, když vás nenakrmí, tak mají pocit, že totálně selhali. Takže tam byly tam všechny národní jídla, což jejich hlavní národní jídlo je bešbarmak, což jsou vaječní nudle s koňským masem, tak s tím bojovalo to mezinárodní osazenstvo. Za mě teda koňský maso je moc dobrý, když se dobře připraví.
1: Tak tady je koňský salám, že jo?
0: No, tak jasně, nebo masový kuličky, že jo?
1: No, jo. Tak...
0: taky, ne úplně teda dobrovolně, když zákazníci si kupovali. Každopádně jídlo, kromě toho bešbarmaku, tak pak jsou tam jídla třeba z Uzbekistánu ovlivněný. Tam se přiznám, že jsem zapomněl ten název, ale je to pálivý, jsou to nudle s masem, už jako trošičku takový z Asie inspirovaný. A to si, ten bešbarmak, to je hlavní. Jo, to koňský maso s tím a cibulka a vývar ještě teda k tomu, aby to bylo plný to jídlo. A jinak samozřejmě spousta alkoholu, pálenky, vína, piva, zeleniny, studeného masa, teplýho masa.
1: Za to, že jsou to muslimský země, že jo? Myslím tohleto.
0: Jsou, ale samozřejmě tam se prolíná strašně kultur. No, přesně, jako když byl součástí Sovětského svazu, tak se tam došlo k velký, že jo, sekularizaci a vlastně vzala to do ruky, že jo, náboženství se vymicovalo. Takže nebo se tam dostalo pravoslaví, ale třeba to Almaty je právě zajímavý, že je strašně kulturně heterogenní a lidi tam jsou neskutečně přátelští. Jo. Třeba standardní otázka v Almaty je se zeptat, jaká je tvoje etnicita, protože tam jsou lidi z Dálního východu, lidi prostě z Evropy. Jo. Teď hedvábná stezka, to byla křižovatka Kazachstán, křižovatka cest Asie, Evropy. Takže ty etnicity tam jsou opravdu velmi namixovaný a je to velmi benevolentní.
1: Genetický koktejl,
0: přesně no. Tak.
1: Ta velikost jako 2,7 milionu kilometrů čtvereční.
0: No, je to neskutečný. Ale naštěstí ty jako fakt krásné věci, plus ta Astana, samozřejmě je tam spousta jiných míst, že například se vysílají do dneška rakety z Kazachstánu vesmírný, ano. Takže jsem zapomněl teda zase to místo, jak se jmenuje, nebyl jsem tam.
1: To bych si měl pamatovat z dětství, ale...
0: No a...
1: Baikonur.
0: To bude ono. No a takže kolem té almatinské oblasti je vlastně spousta těch nádherných přírodních úkazů a ta země má jako opravdu co nabídnout.
1: No vidím, že v té knížce toho bude podstatně víc, že jo? Tam jsou fotky nebo obrázky?
0: Jsou tam fotky. Takže spousta každý, fotek. Je to deníková forma, ta knížka, jo. A ke každému dni tam je pár fotek, vždycky 3-4.
1: Že my jsme tady nakousli jenom pár těch věcí.
0: Všechen, tak to bychom zbytek, tady museli být dlouho.
1: Zbytek je... Kdo ti to maloval ten obrázek na to?
0: Tohleto, no to je takový ožehavý téma, to dělala AI. Tady jsme se přesunuli s obálkou knížky do moderních technologií a zkusili jsme, vlastně jsem tam já a je tam...
1: A co budou žrát český umělci? No.
0: to, tak se omlouvám všem umělcům. Příště už to bude zase...
1: Přijde povedení, zejména ten kufr teda. No a ten kufr v Kazachstánu se byl taky s kufrem, nebo?
0: Jo, taky. Ale já jsem tam měl hodně jako...
1: Už jsi do něj zamiloval, do toho kufru, ne?
0: No, on pak umřel ve Vietnamu, ten kufr, už jsem ho nedokázal resuscitovat a zachránit, takže to myslím, že bylo další jako z hůry nějaká informace,
1: jako,
0: že už opravdu...
1: Vesmír ti ukázal, tudy ne, kamaráde.
0: Tudy ne a koupil jsem si novou krosnu, takže jo. Mám v plánu ji využívat teď.
1: Jo. Máš plán někam, kam pojedete, nebo?
0: Já jsem se vrátil nedávno ze Severní Makedonie, která je teda naprosto úžasná země. Byl jsem tam 11 dní a začal jsem psát Makedonii. Chtěl bych udělat balkánský cestálie jako třetí díl, tak uvidíme. Samozřejmě jsou jiné povinnosti, ale budu se snažit na tom pracovat a spojit to s bulharským vnitrozemským.
1: No, tam je krásně, no.
0: No, takže potřeba tomu trošku si
1: myslím udělat osvětu. Dobrý, tak ještě k tomu ještě něco hodit, aby byla třetí knížka.
0: Jo, Bulharsko, mám Černou horu s kdysi sepsanou, tak uvidím, jestli ji dokážu nahodit.
1: Tak takový byl dnešní Ešus s Mikulášem. Děkuju moc, Mikuláše.
0: Já moc díky za pozvání a přeju hezký večer.
1: Pozvu tě na příští týden, protože se podíváme zase zpátky dolů. S Pavlem projedeme, s Pavlem Chlumem, Borneo, Brunei a Malajský Sahab. Mm-hmm. Tam se podíváme až 14. září. Tady budu mít Jana, myslím, že se jmenuje paní, která se před 8 lety vdala do Indonésie.

0: všechno.
1: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na Náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Mami, víš, co je tohle?
6: Sanitka?
5: Ano.
6: A víš, kdy sanitka houká?
5: Když nikomu jede na pomoc.
6: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
7: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
8: Čekají vás záchranářské speciály,
7: moderní sanitky,
8: ukázky první pomoci
7: a program pro celou rodinu.
8: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
7: Vstup zdarma.
8: Více na praha.eu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Reklama na Radio 1.

Tak George Michael a Back to Reality mix nám odstartoval hudbu za dobrou práci pro dnešní den, hudbu, kterou vám vybírá Stříček Míša. Mohli jste tam slyšet, že tam bylo vmícháno věci z mé oblíbené skladby právě Back to Reality, Soul to Soul. A tenhle ten mix se mi líbí velice mnoho. A takhle se pohrneme až do hodiny 22, kdy na vás čeká inkubátor Tondy Kocápka.

Zapomněl jsem ještě na velmi důležitou informaci, a to, když se teď podíváte na Instagramový účet Strýček Míša, nebo Strýček podtržítko Míša, tak tam najdete celý tracklist dnešní hudby za dobrou práci. Tohle byla skladba číslo 3, Pimps of Joytime a jejich skladba Magic. Frčíme dál, Strýček Míša, Rádio 1, hudba za dobrou práci.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

Tak jsem si zatančil, už jsem tančil v práci odpoledne Tom Quar a The Brass Hoss. To je taková jízda, aspoň já to tak vidím. Dovolu si uvítat nové sledující na svém instagramovém účtu Stříček Míša. Srdečné pozdravy Karlíkovým do Svitav. A co ještě jsem chtěl dodat, čeká nás... Jo, pozvat vás na Ešusový facebookový profil, protože mimo to, že tam uveřejňuji, kdo bude v Ešusu každé pondělí večer, tak se tam snažím, ještě mám připravený několik příspěvků ze své dovolené, kde jsme s mojí přítelkyní zavítali do Klatov a v Klatovech jsme si užili spoustu hezkých chvil. Už jsem se věnoval výstavám, uměním, nějakému okolí a teď budou tipy na jídlo, kam určitě jít a kam určitě nejít, kdybyste jeli náhodou do Klatov. A ještě jsem to věnoval, jeden příspěvek je taky věnován ubytování a Roh 800, nic lepšího v Klatovech nenajdete. To všechno na facebookovém profilu Ešusu. Stříček Míša, Rádio 1 a teď už zase hudba za dobrou práci.

A před námi už stojí poslední track dnešní hudby Za dobrou práci. A ještě mě tak napadlo, jinak celý tracklist ještě připomenu znovu na instagramovém účtu Stříček Míša. A napadlo mě, jestli chcete vůbec, abych na Ešesu sdílel a dával tipy na naše cesty po českých zemích, protože vždycky, když mám na víkend psa, tak sedneme všichni tři, tedy my dva a pes, a frčíme na nějaký výlet. A teď v sobotu jsme zrovna byli na výletě v Duchcově a okolí. Já si dělám vždycky připravu plánek. Tam můžeme doporučit Duchcovské nádraží, klenot bruselské architektury, které se pomalu rozpadá. Čím dřív se na něj pojedete podívat, tím lépe uděláte. Duchcovský zámek se svým velkým parkem určitě stojí za to také. Pod dalším typem nebo prostě místem, kde jsme se zastavili, byl Osek se dvěmi pivovary a Oseckým klášterem, kde je trošku komplikovanější se do něj dostat. My jsme se nedostali. No a úplně nakonec jsme to uzavřeli Litvínovským koldomem, tedy kolektivním domem, kde jsme se dostali podívat i do míst, která jsou normálně zamčená. Určitě to stojí za to, což je zase řekněme významná architektonická památka z 50. let 20. století. Tak mi jenom napište, jestli chcete, aby na Ešusu bylo něco víc než jenom hosté a upoutávky na pondělní Ešusy, a můžu tam dávat ty naše výletové tipy. Tak to bylo dneska z hudby Za dobrou práci už skoro všechno. Teď vás čeká nádherný mix Ken 7 Soul Food Mix The Time Is Now od Moloka. A uslyšíme se příští týden zase v 8 hodin večer u Ešusu a hudby Za dobrou práci. Stříček Míša, Radio 1.

Do jedna. Dobrý večer vám přeje Tonda Kocábek. Uprostřed léta, v polovině srpna. Pustíme se samozřejmě pár tipů nebo pár mých doporučení toho, co se v posledních týdnech objevilo nového na české hudební scéně, v české hudební produkci. A začal bych dneska kapelou Lajky. Kapelu Lajky jsme si zmínili už v minulém inklubátoru, který jsem tady uváděl, a samozřejmě vy, kteří z vás posloucháte Velkou sedmu na Rádiu 1, pak víte, že v ní momentálně figuruje skladba s takovým hodně crazy textem Muž, který se nerad skloňoval, kterou právě najdete na novém albu Lajek z Třeště. Třešť, pokud byste nevěděli, je kousek od Jihlavy a právě možná to je trochu problém posledních let, že část členů se vyskytuje tam a část členů se vyskytuje v Praze, a díky tomu, nebo i díky tomu, kapela poměrně málo koncertuje, takže její skalní fanoušci samozřejmě si ji vychytávají, ale narazit na ní jen tak náhodou není úplně snadné. Nové album kapely Lajky vyšlo na značce Polí 5, což je vlastně určité novum, protože vždycky v minulosti si kapela ty svoje desky vydávala sama. Je to kapela, která mě vždycky hodně bavila tím, že ve své sestavě má jak trubku, tak akordeon, což ve svém spojení dává docela zajímavý protipol i zajímavé spojení. A další takovou pestrostí této kapely je, že ačkoliv většinu repertoáru zpívá kytarista a vlastně i většinový skladatel Jirka Reitermann, tak v každém období a skoro na každém albu se najde i skladba, kterou zpívá baskytaristka Iva. A já jsem právě takovou vybral pro dnešní úvod inklubátoru z toho zmiňovaného nového alba, u kterého se přiznám, že vlastně vůbec nevím, kdy ho má kapela v plánu pochřtít. Pravděpodobně to bude někde na podzim, ale přesné datum v tuhletu chvíli neznám. No a na úvod dnešního inklubátoru si tady poslechneme kapelu Lajky a jejich skladbu z nového desky To je dobrý.

tak to byly lajky. A jejich, to je dobrý. Následnou skladbu, kterou tady mám, je od skladatele, multiinstrumentalisty, klávesisty, já nevím, co ještě, možná všechno, hráče na elektronické nástroje, klavíristy, básníka, hudebního publicisty Jana Fajkse. Jan Fajks je člověk, který prošel velkým množstvím kapel a ve velkém množství kapel a projektů zároveň i v současnosti působí. Takže v minulosti to byly třeba jazzový Bob Sinclair nebo rocková kapela Unification nebo kapela Let's Bomb the Hell, ale účinkoval ve spoustě dalších formací, jako třeba Orchester Berg, nebo spolupracoval s Mikulášem Chadimou, s Pavlem Hrubým, s Pražským improvizačním orchestrem, s Vojtěchem Procházkou, s mnoha, mnoha dalšími. Taky byl dlouhá léta členem kapely Skrytý původ Byrokracie a dodnes snad působí, pokud teda moje informace jsou správné, v kapelách Chapadla, Stratoklastr, Kolna, Sova smrti, Data zkázy, Tembryo nebo Dark Astral. Spolu s bratrem Martinem taky provozuje netlabel Signals from Arcane a v roce 2015 třeba vydal experimentální knihu Solomizační variace. Nové album Jana Fajkse se jmenuje Secondary Science a musím si přiznat, že mě osobně docela místama evokuje takové ty starší elektronické projekty, včetně legendárních Kraftwerk. Je to takové celé docela hravé. Ve Velké sedmě máme skladbu Egal a my si teďka pustíme kousek nazvaný Implosive Dialect. Tady Jan Fajks a ukázka z jeho nového solového alba.

dozněla skladba Jana Fajkse Implosive Dialect z alba Secondary Science a z následující věcí se posuneme zároveň do minulosti, protože vydavatelství Guerrilla Records vydalo aktuálně dvě nahrávky od Řicha Janoty, písničkáře, který zemřel už v roce 2024. Nicméně stále existují poměrně velké množství nejrůznějších archivních nahrávek, které různě putují mezi lidmi a které se ještě nedočkaly oficiálního vydání. A tady byl vlastně dvojitým způsobem hned napraven takový určitý dluh. Jedna ta deska je dvojalbum, jmenuje se Chrám noci a obsahuje především nahrávky z let 1988 až 1990 z Valašského Špalíčku a z Hrádku nad Nisou. No a ta druhé album je o něco mladší, pochází z roku 1992, kdy Oldřich Janota a skupina jeho přátel pod takovým maskovacím názvem Kapela jedné noci vystoupila v pražském klubu Bunkr, což samo o sobě je docela velká rarita, Oldřich Janota v Bunkru. A těmi přáteli byl třeba kytarista Martin Vick, spojený s kapelou Dvouletá fáma, nebo třeba dlouholetý spolupracovník Oldřicha Janoty Jan Štolba, saxofonista. Byl tam i perkusista Antonín Hlávka a basista Josef Matoušek, řečený Ferda. No a tohleto album bude pokřtěné 30. září v čítárně Unijazzu a my si z téhleté desky teď pustíme jednu skladbu, která se jmenuje Nejsem už noc. Takže tady je Oldřich Janota, jeho přátelé a archivní nahrávka z roku 1992.

Tak to byla vzpomínka na Oldřicha Janotu a archivní nahrávka z roku 1992, byť čerstvě vydaná. Teď se žánrově přesuneme někam úplně jinam a vlastně i geograficky, protože následující duo, které si pustíme, je z Žiliny, čili ze Slovenska. Funguje už dlouhých 16 let. A úplně náhodou jsem si všiml, že nyní po asi 11 letech od předchozí desky a 4 letech pod předchozího EPčka vydali své nové album. Ta kapela se jmenuje Mebius, nebo duo se jmenuje Mebius. Pohybuje se na pomezí doom metalu, sludge, možná že i stoner rocku, řekněme. A jejich nové album nese název Tenzal. Vyšlo tady přesně 1. května. Vyšlo na značce Analog Freak Record. A my si z něj teď pustíme skladbu nesoucí název Distance.

byli mohutní a mocní Mebius duo z Žiliny a jejich nové album Tenzel. Teď si dáme úplně nejčerstvějšího zástupce dnešního inkubátoru. Album, které vyšlo 31. července na značce Stone to Death Records. A není to nic jiného než nová deska pražských Velocetrolo. Velocetrolo vydali své album, které pojmenovali Freedom Colony. Opět na něm míchají psychedely, post-punk, občas nějaké ty zvukové experimenty v temnější atmosféře. Je to, řekl bych, záležitost mimořádně podařená. A skladbu, kterou vám pustím, pojmenovali Indie Hillside. Tady jsou Velocetrolo.

Dozněli Vlasy Troll a protože jsem si dneska dopřál poměrně dlouhé skladby, tak už asi mnoho víc se toho dnes do inkubátoru nevejde. Mám tady poslední záležitost. V poslední době se poměrně hodně mluví o využití AI v muzice. Občas to jsou docela grační pokusy, občas může vylézt i něco zajímavého. Myslím si, že to řeší současná generace, že ta příští už to třeba řešit vůbec nebude. V každém případě bude o to víc cennější to, co lidé vytvoří bez ní. Já jsem byl přednedávnem na docela zajímavém živém natáčení podcastu na besedě u Big Beatu, který to reflektoval a probíral ten fenomén současné doby. A vzpomněl jsem si u toho, že mi už nějakou dobu leží v e-mailu link na debutový single jesko-české alternativní umělkyně, která se říká Eileen Power. Já když jsem to poslouchal poprvé, tak mě to docela dost zaujalo. Když jsem to potom poslouchal po druhý a po třetí, tak jsem si právě u toho říkal, zdali náhodou třeba tady ta AI nezaúřadovala, respektive zdali nebyla při tahleté skladbě použitá. Musím se přiznat, že zase tolik toho naposlouchaného z AI produkce nemám, abych byl schopen tohleto poznat okamžitě, ale pakliže to tak bylo, pakliže se nemýlím a AI tady využitá byla, tak si myslím, že tohle zrovna ten případ, kde byla využitá docela zajímavě a rozhodně mi to vlastně ve výsledku vůbec nevadí. Takže se s vámi loučím s dnešním inkubátorem a tohle je úplně závěrečná skladba dnešního pořadu. Zpěvačka, která se říká Eileen Power a skladba s názvem I Would Be Been There. Loučí se Tonda Kocábek a naslyšenou zase za čas při inkubátoru nebo při Velké sedmi.

Příjemný poslech od mikrofonu Rádia 1 vám přeje Dan Vojtíšek, posloucháte Jazz a Fusion hodinku. Já jsem dnes sáhnul hodně hluboko do archivu, hledal jsem něco úplně jiného, našel jsem archiv CDček a vy posloucháte společně se mnou Johna Scofielda a jeho album Eber Jam a je to ta Scofieldová hodně progresivní poloha.

Tolik John Scofield a jeho album Eber Jam. A mám tu pro vás nachystaného dalšího kytaristu, kterého jsem ale bohužel nikdy naživo neslyšel a už neuslyším, je jim Paco de Lucia. A ta deska je taky nesmírně barevná, ale samozřejmě trošku jinak než ta Scofieldova. A byli nějak u sebe v tom archivu, tak je u sebe budu chvilku držet i v našem pořadu.

tolik Paco de Lucia se svojí úžasně barevnou hudbou a vzhledem k hodině se nás pokusím trošičku sklidnit a padnul mi tu do oka News Petr Molvár a ten nám bude dělat společnost až do konce dnešního pořadu.

Tolik Nils Petter Molvár, na jehož vlně budeme ještě chviličku pokračovat. Já vám přeju příjemnou noc a budu se těšit, že se uslyšíme opět za 2 týdny. Mějte se krásně.

0: V zimě vás nezahřejeme,
1: v létě neochladíme,
0: ale jsme vaše Rádio 1.

Ani.

mě dneska

0: Himbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pachulíčku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu. Pipík Sedluň to dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.